0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5 FM.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.
3: Ahoj, Kagurit, já...

0: sitting in the bank, sitting in.
1: Naší, ale
2: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
3: Soličku, pacholičku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
2: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
3: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedlo tam dneska vyhrává.
2: No tak ale na chvilku.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

Naší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
3: No jasně, super.
2: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
3: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
2: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
3: Pánové na burger s trhaným masem.
4: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Reklama na Radio 1.
8: Město plné kanceláří. Halogeny do tmy září. Vitrínami open spaceu. Mám být šťastný, ale nejsu. Chtěl jsem dělat kariéru. Narážím na bariéru. Provázaných slizkých sviní. My jsme chtěli být jiní. My jsme chtěli a už nechcem. Jímala mne z toho skepse. Jímala mne, už nejímá. Život váš mě nezajímá. Chci po...

Město stínu, město duchu. Developer, já sájuchu. Tak nějak vás tam nahňácáme. My mu ještě zaplácáme. My už ne, teď je to na vás. Hypotetický dát závaz. K maximálně 2 plus KK. To mě, pane, pane láká. Je to retro, komo spíží. Mám tam syna, mám tam dceru. A to světlo, co se blíží. To je metro z protisměru.

0: Přistupte blíže! Právě se začíná!
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky, poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu, haligali a létající kačeři, hadížena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350 a jako zlatý řep večera, opička Kiki, to je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádný.

Přesně tak, to je Rádio 1, 6 hodin, 1 minuta, posloucháte Rádio 1 s Ondrou Bambasem, máme 14. května, krásné dobré ráno, nebo dobrou noc, pokud se chystáte ulehnout po noční směně, například tohle Simon Joan a skladba Up All Night.

Pokud máte rádi majonézu a nebo něco, tak nějakého necelého půl roku po vydání alba od této pražské kapely si můžete vychutnat křest 16. června v Meat Factory. Na stejném místě, jestli se nepletu, naposledy vystupovali i Shame, které si hrajeme právě teď.

0: 1. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
9: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
10: Reklama na Radio 1.

sucker. Chlapci a děvčata chtějí Conana Graye a ten vyslyšel prosby a 31. května se vrátí do Prahy a to rovnou s dvěma novými alby. Tady to byla ukázka z 2 roky staré desky Found Heaven a nyní má venku album Wishbone, které bude asi základem toho koncertu, který budeme moci vidět v O2 aréně. Robin se do Česka zatím nechystá, ale pokud byste vyráželi na Harryho Stylese do Amsterdamu na jeden z jeho 6 koncertů, to miniturné, takhle když to nazvu, v Nizozemí začíná už za 2 dny, tak budete moc vidět právě i Robin a věřím, že i uslyšíte živě Sucker for Love. Posloucháte Rádio 1.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

Vynikající Adele a její KGB. Umělkyně původem ze Slovenska, která se zatím do Česka také nechystá, ale věřím, že je to otázkou času. V létě, pokud byste vyráželi do Velké Británie za festivaly, konkrétně Reading Leeds, tak tam ji budete moct vidět. Channel Beats chystají novinku, tohle je skladba Song for the Messenger.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Věhlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle. 22. května Sasazu. Buď u toho. Lístky Ticketlife.cz.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Pryč DPH! Pryč DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách. Váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
13: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
14: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov, General Levy nebo Debit Rapida Bernas LA.
13: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
14: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.
15: Reklama na Radio 1.

Jedna z domácích novinek, Treska jednoskvrna, něco mě studí. Teď exkurs zpátky na začátek 80. let, konkrétně za Joy Division.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlobravo.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Kanadské boru 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
12: La Sara Fontaine,
13: Nair Fakira,
11: Moves Go,
14: Amorante,
13: Mete
11: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
15: Reklama na Radio 1.

Alex Cameron, který se letos v létě vrátí s novým albem Late to Set. Tentokrát se starší skladbou z roku 2022 z alba Oxy Music. Krásná Dead Eyes. Stejně tak jako tahleta skladba nazvaná The Real Thing, která vyšla na začátku letošního roku a mají na svědomí uskupení Harmless. To je ještě jedna skladba, kterou teďka zazní, kterou si pustíme do konce z této hodiny. 7. hodinu nám otevře Miloš a jeho Slowdown. Trošku zpomalíme a ponoříme se do ambientu.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Mohli takhle přece vydržet. Společně byli nezranitelní, byli by se ubránili všemu. Jenže otec z jejich bezpečné soustavy vystoupil. Jeden chybný tah a vše se sunulo k zemi.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

legendární album od Johna Hopkinsa Immunity. My jsme si ho připomněli singlem Open Eye Signal, kterému doporučuji, pokud náhodou jste minuli videoklip. Tohle bylo ještě z éry, kdy se nosily tyto krátké filmy. Jestli se nepletu, 2013, něco takového to mohlo být. Teď už pozvánka do paláce Akropolis, Puma Blue. Vyprodaný koncert v rámci Music Infinity už zítra večer. Titulní song z aktuálního alba Croak Dream. A potom si dáme The Smile, což je další pozvánka na příští týden do paláce Akropolis, kam se chystá Tom Skinner. Tentokrát v doprovodu Voices of Bishara. Vy jste ho mohli vidět v Praze s uskupením The Smile a právě ty si připomeneme skladbou The Slip.

0: Reklama Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
7: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
10: Reklama na Radio 1.

Novinka z alba Train on the Island. Vynikající Aldous Harding, novozelandská zpěvačka, která přijede do Prahy už 22. června. Teď jedna novinka z domácí scény Bratři Orfové, co nejdál za chviličku zpátky do zahraničí k American Football, kteří mají venku své čtvrté studiové album a my si zahrajeme skladbu Desdemona.

0: Reklama Rádia 1.
1: Švandovo divadlo uvádí
2: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
1: Ukrutně šťastní
2: dle románu Erlinga Jebsena.
1: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
2: A jaké je druhé pravidlo?
1: Žádný jiný není.
2: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
15: Reklama na Rádio 1.

Only the Good I Keep. Skladba reprezentující novinku od Broken Social Scene. Kanadská parta se vrátila s novým albem Remember the Humans. Včera jste mohli potkat některé z členů v Berlíně na podpisové akci a akustickém setu v Rough Tradeu. Do Berlína a do Evropy se vrací v září v rámci svého turné, kdy je doprovodí taky Metric a Stars. Teď už Elliot Smith, za chviličku hit paráda a novinky.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a reperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrokové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tato Fest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Obálku květnového Unii zdobí legenda alternativní hudby Kim Gordon s novým sólovým albem. V květnovém čísle najdete i rozhovor s jejím bývalým kolegou ze Sonic Youth před koncertem v Meat Factory. Nechybí domácí scéna, Nauzea orchestra nebo Václav Havelka a také festivaly Pražské jaro s Unzupčin a Respekt s portréty výrazných men. Předplaťte si Uni na www.magazinuni.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí Lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22 nebo Mysterium Absinthu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Reklama na Radio 1.

Tak, 8. hodinu jsme začali trošku nostalgicky s numetalem, rokem v podání POD nebo My Chemical Romance. Možná jste poznali skladbu z filmu Watchmen. Teď už nový single od Health, kapela, která si pořád udržuje svůj kultovní status a myslím, že i má co říct mladému publiku, a to je díky spolupracím tady v tomto případě u skladby The Drain s uskupeními Swarm a Bad Omens. Za chviličku kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do uhelného mlýna na Frying Room.
2: Čau, tady je Rudolf z Shadowboxu. Chtěl bych vás pozvat na zítřejší Frying Room v uhelném mlýně na opravdu unikátní gastro rave s nekonečným a skvělým jídlem od Země projektu. Dostanete se tam soukromým vlakem z Prahy, vyrážíme už v 6 z Masaryčky. Už v tom vlaku budou hrát třeba Nobody Listen, Malkut, Fakutum nebo DJ ze zlomený scény. No a na místě potom krytý stage taky Comin Crew a já jako Rootboy právě ze Shadowboxu. Lístky jsou v prodeji už jenom do dnešní půlnoci. Vidíme se na místě a mrkněte na Instagram Země projektu.

Father John Mist je jeden ze dvou nových singlů, které vydal tento americký hudebník The Old Law, a tahle skladba The Pay Off právě teď dozněla na Rádiu 1 a já ji věnuji Aničce. Saint Motel, My Type, trošku se rozpohybujeme za chviličku se skladbou Ending Us All. Zase zpátky trošku do alternativních vod.

0: jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

Už za týden vyjde JPEG Mafiovi nová šestá studiová nahrávka, album nazvané Experimental Rap. Kdo ví, jestli myslel taky na baby girl Annette X. Ta dokončila své turné k téhleté nádherné desce. Možná jste ji zaznamenali, možná jste byli v Liberci, v Hradci Králové nebo v Bratislavě. Teď jste měli možnost být na křtu v Roxy, vyprodaná show, co jsem se díval na nějaké úryvky, vypadalo to božsky. Teď si dáváme aktuální single a za chviličku Rastalia na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.

0: německé kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Je hlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle 22. května Sasazu. Buď u toho, lístky Ticketlife.cz.
6: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Reklama na Radio 1.
10: A poslední blok v mé směně. Rozhodl jsem se ho zakončit třemi novinkami s elektronickou hudbou po každé jinak. Teď Never Soul, Naked Water, jedna skladba z novinek naší hitparády Velká sedma, za chviličku taky Boards of Canada, kterým už za dva týdny vyjde nové album, očekávaná novinka Inferno. Tohle je první ochutnávka, oficiální single Prophecy at 1420 MHz a potom taky novinka od britského producenta zapsaného pod labelem Counter a tedy i Ninja Tune Take My Space od Nimina, producenta, který se živě představí českému publiku taky za dva měsíce v Dolních Vítkovicích na Kolarsov Ostrava. Bylo mi potěšením vám hrát po delší době, budu se těšit zase brzy naslyšenou, zůstaňte s dobrou hudbou, poslouchejte Rádio 1, za chviličku Honza Marek, ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečné díly CZ najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečné díly CZ.
2: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishar. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishar. Tom Skinner and Voices of Bishar je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
9: Clara Fontan,
10: Nair Fakira,
8: Musgo,
11: Amorante,
10: Mete
8: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
12: Reklama na Radio 1.

0: Hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day.
4: Rádio 1.
5: Krátce po 9. hodině, no a ze studia Rádia 1 už vás zdraví Jan Marek. Je mi ctí tady dnes tohle dopoledne strávit s vámi, budu vám hrát, dá se říct, výhradně ty nejčerstvější hudební novinky díky Ondřejovi Bambasovi, který tady s vámi hrdině strávil celé ráno. No a já už vám jenom popřeju fajn den, tady Kevin Morby, jeho single Badlands. Posloucháte rád.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Chcete po mě další román s vrahem Ripleym?
4: Čtenáři ho milují, slečno Highsmithová.
3: Zníte, jako byste měl nějaký nápad.
4: Zveme vás na psychologický thriller Švýcarsko na letní scénu divadla Ungeld.
3: Více na divadloungeld.cz.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen. Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 tisíc korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Mezi ploty více než

0: karty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, oficiální partneři Telling, Matony a Krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
2: Reklama na Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Ada propadla naprosté panice, ale zastavit je nedokázala. V tom sklepě byla tahle mléčně zelená lampa. A ta lampa byla smrt.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

Posloucháte Rádio 1, je 9:45. Dohrála nám skupina Chinese American Bear se skladbou Turn Up the Radio. No a teď už druhý single z chystané desky newyorské skupiny The Strokes. Deska ponese název Reality Awaits. Vydanali Blue RCA. No a jejich druhý single, který právě začíná hrát, se jmenuje Falling Out of Love. Posloucháte Rádio 1.

0: Reklamaráde a jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
3: Košín, 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky ticketlive.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
12: Reklama na Radio 1.

10 hodin, 1 minuta, vy posloucháte Rádio 1, je čtvrtek 14. května, svátek slaví všichni Bonifácové, no a na Rádio 1 jako každý jiný všední den je v 10 hodin samozřejmě čas na první část našeho pravidelného kulturního servisu. Kategorie festivaly. Právě nám probíhá festival Svět knihy, mezinárodní knižní veletrh a literární festival na výstavišti v Holešovicích. No a potom tady máme galerie. V Kunsthalle Praha vystavuje William Kentridge výstavu s názvem The Battle Between Yes and No. V Kempu probíhá výstava Devade. V Doxu Gai Sura na Pražském hradě, konkrétně v jízdárně Pražského hradu, výstava Fragmenty paměti, svatovický poklad zrcadle současného umění. Galerie hlavního města Prahy v knihovně, tam se můžete těšit na expanzi a přírůstky v letech 2013 až 25. V galerii Středočeského kraje výstava Melzer Kincel Hilmar v letech 1968 až 78. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. V Kaštanu scéně Unijazzu Marcel Bárta a Meotary a kresby z cest. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci NGP 230 let. V muzeu Montanelli výstava Who, Why? V čítárně Unijazz Svět jinýma očima výstava obrazů umělců na spektru autismu. V Moravské galerii v Brně Liběna Rochová a její doteky. Galerie C12 Fashion Grain. Muzeu Kampa Václav Sokol a jeho výstava Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeu v Praze Art Life Umění pro život. V Artoto galerii v Uhelném Mlýně výstava Mezi námi v tichu. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová a Rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický a Západ země ze slunce. V Rock Café výstava Jiří 231 a jeho Climate Revolution. Na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. V Karpuchy na galerii Gina Park a Kurt Gebauer a jejich společná výstava After the Atlas. V The Chemistry Gallery kolektivní výstava Svěcení jara. V galerii Umění Karlovy Vary výstava obrazů Romana Franty Outside Inside. Trafogalery Lucie Rosická a její Laundromat, program pro jemné zacházení. V Novoměstské radnici výstava Elegance. Ve Vile Pele Andrej Dubravský a jeho výstava The Rest. V Meat Factory v galerii Kostka Borzo Slerins a výstava Spectre in the Wedge. Ve studiu Prám Křehkoso přetrvá. V nové budově Národního muzea Czech Press Photo. V galerii Panská 1 v Českých Budějovicích, tam si můžete těšit na Krištofa Kinteru a jeho velkoformátové limitované printy. V galerii etc. Art Jiří Surovka a jeho výstava Můj boj. No a na Rádiu 1 to dnes bude úplně normální, ničím nerušený čtvrtek. O 12 se na vás těší Jana Kománková a o 3 až do 6 tradiční směna Standy Zimy. Bude tady také hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte, protože vám neřeknu, kdy konkrétně je budeme vysílat, ale řeknu vám, že v 5 hodin se můžete těšit na rozhovor se spolkem Tisíc hran. V 6 hodin se můžete těšit na pořad Řetězy a lopaty. V 7 hodin tradičně CD Nonstop, kde zazní album Trickyho False Idols. Od 8 hodin Jerry Žák s hitparádou Rádia 1, kdy zazní 5 novinek, které uvedeme do hitparády, a také si poslechnete žebříček, jak vypadá ten nový žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě až do 12 hodin můžete ovlivnit na webu radio1.cz. No a po ty hitparádě na závěr dne pořád Sleep Clubbing s Petrem Soukupem a Janou Kománkovou. To byl kulturní servis na Rádiu 1, no a první skladba, kterou si zahráme po 10. hodině, bude úplná novinka, nové paradigma Charlie XCX. A tady hned jde skladba, nová skladba Rock Music. Posloucháte Rádio 1.

0: videoing me right now.
1: Dozněla tady Daisy se skladbou Big Problem, teď už newyorské duo skupina Ear s jejich novinkou singlem Net Plus, Plus Ultra. Posloucháte Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od lesa koupí auto od Esa.
6: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
12: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, no a hned za sebou si tady hned hrajeme novinky dvou poměrně protřelých men. Novinka, která mi právě dohrála, tu měl na svědomí norský hudebník Sondre Lerche a hrál nám jeho nový single Little Kids. Teď se přesuneme do státu Washington a skupinou, která vznikla už v roce 93, skupina Modest Mouse, vydala nový single skladbu First Side of the Moon. Posloucháte Radio 1.

CD Nonstop. Britský rapper Adrian Dawes aka Tricky začínal už v 80. letech v legendární tripopové skupině Massive Attack. Jeho 9. solové album False Idols zazní v souvislosti s jeho červnovým koncertem Meat Factory. A to dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

0: Slyšeli jste správně, tady skutečně soutěž Rádia 1. No a my budeme v rámci Spring Festivalu vína soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína v hodnotě 3000 korun. Festival vína, šestý ročník Spring Festivalu vína se uskuteční od 15. To začíná zítra, do 17. května u Písecké brány na Praze 6. Denně od 11. do 21. hodiny vás čekají skvělá vína z Moravy, Rakouska, Německa, Maďarska, Španělska i Francie, grilované stejky, burgery, čerstvé ústřice, krevety, mořské plody, sýry a sušené šunky. Chybět nebude živá hudba, včetně legendárního Laca Dečiho s kapelou Cellula New York. Vstup je zdarma a více informací najdete na webu springfestival.fun. No a já jenom zopakuji, že budeme soutěžit v rámci tohohle festivalu o delikatesy a lahůdky v ceně 3000 korun. Výherce tentokrát musí být starší 18 let. Telefonní číslo do našeho studia je 210-323-919. No a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na otázku. Otázka, která pro někoho bude těžká a pro někoho třeba snadná. A já se ptám, kde, konkrétně tedy v jakém městě, byla prvně vyšlechtěna odrůda vína Pálava. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Ještě jednou zopakuju otázku, v jakém městě byla poprvé vyšlechtěna odrůda vína Pálava. Na začátku to bude bez nápovědy a já tedy mám prvního volajícího. Ahoj, ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, Kamil.
0: Čau, Kamile.
1: Já mám takový dojem, že to je česká odrůda.
0: Je to česká odrůda. Je to česká odrůda, která byla vyšlechtěna v jednom městě, které je poměrně hodně blízko. Chci přímo slyšet město, které je poměrně blízko chráněný krajinný oblasti Pálava.
1: Jasně, tak Znojmo.
0: Bohužel to není Znojmo.
1: Dobře, tak nic, no.
0: Bohužel, mrzí mě, ale dáme šanci ostatním. Ale děkuju za zavolání, třeba někdy příště. Hezký den, ahoj. Tak, máme tady druhého volajícího. Ahoj, tady je Honza.
2: Čau, tady Tomáš.
0: Ahoj, Tomáši. Ještě jednou ti zopakuju otázku. Nebo ty to,
2: v pohodě.
0: Ty to
2: já
0: víš.
2: Já bych zkusil Hodonín.
0: Bohužel to není Hodonín. Bohužel to není
2: taky
0: Hodonín.
2: Ne.
0: Mrzí mě to.
2: V pohodě.
0: Měj se hezky, děkuju za zavolání.
2: Čau, hezký den.
0: Tak, a máme tady třetího volajícího. Ahoj, tady je Honza.
3: Ahoj, tak konečně, do třetice Zdeněk.
0: Čau, Zdeňku.
3: No, tak měly by to být asi Velké Pavlovice, ne?
0: Jsou to skutečně Velké Pavlovice. Já ti gratuluji, to skutečně byla vyšlechtěna tuším v roce 77 ve šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích. Dokonce.
3: A uznáno 77.
0: Jasně. Ano, máš pravdu, vidíš, tady to čtu. No ještě jednou ti gratuluji, vyhrál si právě skutečně poukaz na 3000 korun v rámci Spring Festivalu vína, který se bude odehrávat už od zítra na Praze 6 u Písecké brány. Ještě jednou gratuluju.
3: Moc děkuju.
0: A já ti jenom poprosím, vydrž mi ještě na drátě mimo vysílání, si řekneme více k té výhře.
3: Jasně.

0: Reklama Rádia 1.
1: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
2: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Benebent, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: umělecké kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a rapperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

a zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Posloucháte Radio 1, je 11 hodin a 7 minut. Nám tady dozněla loňská věc od skupiny Tallycraft, skladba Clear Nail Polish, ale vrátíme se k úplným novinkám a čerstvým singlům, tady skupina Widow Speak se skladbou Soft Cover právě teď na Radio 1.

0: jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlo Bravo.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
13: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
12: Těšíme se na vás.
14: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
15: Reklama na Radio 1.

Na Rádio 1 nám právě dozněl rodák ze státu Illinois, Max Subar s jeho novinkou skladbou Anything Could Be. Teď už nové desky Carly Del Forno. Deska nese název Confession a my si hrajeme skladbu Under the Covers. Posloucháte Rádio.

0: Pana Kubla bez pitona. Vám říká dětovu.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Rádio 1.

11 hodin 40 minut vy posloucháte Rádio 1 a u nás je samozřejmě čas na druhou část našeho pravidelného kulturního servisu. Z kategorie koncerty a tančírny v klubovně Povaleč od 8 vystoupí Raj Taraj. V Rockafé už od 7 Crippled Black Phoenix a Temple Fang. V paláci Akropolis v 18.30 vystoupí skupiny I Die The Young, Frankie and the Deadbeats a taky Bad Focus. V klubu 007 Strahov od 7 Oda T a Abstral a s nimi Doktor Římsa. V Zaxpubu v Plzni od 8 vystoupí skupina Krausberry. Ve Fuchsu 2 Medial Banana a Lay Lo-Fi. No a v Groove Baru v 10. Ricky Boro. Kategorie filmy v kině pilotů 2045 snímek drama a od 9 Ďábel nosí Pradu 2. V Edison Film Hub už od 7 Top Gun a v 21.30 Iron Maiden a Burning Ambition. V kině 35 v 17:30 promítají drama a v 20.00 u Petrových řádí chřipka. V kině Aero od 6 Top Gun a Top Gun Maverick. A v Bio Oko od 6 Ozvěna vln moře. Kategorie divadla. V divadle v Celetné v 19.30 Fyzikové, v divadlo v Řeznické v 19.30 Hra X, v klubovně Kašpar v 19.30 Plíce, v kině Tlabačov v 19.00 Na Vánoce budu gay, v A-studiu Rubín v 19.30 Hra Asfalt, Asfalt, Asfalt, v divadle D21 v 19.30 Aktivní zálohy, na Jetkách 78 v 19.30 Lego, v divadle v Dlouhé v 19.00 Ona je živá. V Šmandově divadle v 19.00 Smrt mu sluší. V divadle X10 v 19.30 120 Ochsen. V divadle Ponec v 19.00 Triptych Genesis a Metamorphosis. A v divadle v Minor v 6 hodin odpoledne Dobré ráno Viktore a Bratři naděje. No a v divadle Pod Palmovkou v 19.00 Žítkovská bohyně. Potom tady máme ještě kategorii ostatní. V Rockafé se v 8 hodin můžete těšit na underground komedy, konkrétně na Nesem vám noviny. Na výstavišti Praha můžete čekat ve 4 hodiny odpoledne tajvanskou literaturu, diskuzi s Wu Minyi a Liao Hunchi a Kateřinou Tučkovou. Na lodi Tajemství v 5 hodin benefice sexter v sukni Cesta kolem světa. No a v Doxu v 6 hodin Doxygen mezi politikou a fantastickou nadrealitou s Martinem Charvátem. No a na Rádiu 1 se na vás o 12 hodin těší Jana Kománková a o 3 až do 6 Standa Zima. Budou tady také ještě nějaké soutěže a v 5 hodin rozhovor se spolkem Tisíc hran. V 6 hodin pořad řetězy Lopaty, v 7 hodin zazní CD Nonstop, kde vám pustíme Trekkyho a jeho album False Idols. V 8 hodin hit paráda Rádia 1, Jerry Žák vám představí 5 novinek a přehraje nový žebříček dle vašeho posluchačského hlasování. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad Sleep Clubbing s Petrem Soukupem a Janou Kománkovou. To byl kulturní servis na Rádiu.

Posloucháte Rádio 1, no a nám už se nezadržitelně běží 12. hodina, což znamená jenom to, že já už se s vámi musím rozloučit. Od 9 až do 12 vám hudbu vybíral Jan Marek, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. Od 12 se můžete těšit na Janu Kománkovou, která tady s vámi bude až do 3. No a já se na vás budu těšit zase za týden ve čtvrtek od 9. Před chvilkou nám dohráli Turn Over se skladbou Niger. Další novinku má na svědomí ostřílený veterán Michael Louis Diamond, zakládající člen skupiny Beastie Boys, který jako Mike D vydal čerstvě tenhle single Switch Up. No a na úplný závěr se rozloučíme s Kurtem Weilem a skladbou Chance to Bleed. Tak jo, já přeju fajn den, mějte se fajn a čau.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečné díly CZ najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečné díly CZ.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaro v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
6: Těšíme se na vás.
8: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
11: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
12: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
13: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
12: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
16: Clara Fontaine,
17: Naïf Akira,
15: Moves Go,
18: Amorante,
17: Mete
15: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
19: Reklama na Rádio 1.

Dobré poledne, posloucháte Rádio 1, zdravím vás, Jana Kománková, a na samý úvod to byl jako jemný začátek od Kasima Nagweho a budem pokračovat s Jezanovou.

0: That's right.
1: Shake it up. Bring it back. Bring it back.

0: told you so.
1: Pravda, Šmek, Skinner alias The Streets a předtím Slow Ties a Mouthy, nás čeká třeba Tricky nebo taky Zebra Cats.
2: Reklama Rádia 1.
3: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
5: Obálku květnového Unii zdobí legenda alternativní hudby Kim Gordon s novým sólovým albem. V květnovém čísle najdete i rozhovor s jejím bývalým kolegou ze Sonic Youth před koncertem v Meat Factory. Nechybí domácí scéna, Nauzea orchestra nebo Václav Havelka a také festivaly Pražské jaro s Unzupčin a Respekt s portréty výrazných men. Předplaťte si Uni na www.magazinuni.cz.
6: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
7: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
8: Švandovo divadlo uvádí
9: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
8: Ukrutně šťastní
9: dle románu Erlinga Jebsena.
8: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
9: A jaké je druhé pravidlo?
8: Žádný jiný není.
9: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Dva herci a 14 lidských osudů v jedné hospodě. Zvu vás na britskou tragikomedii Dvojka, kterou hrajeme my, Bára Hrzánová a Jaromír Dulava, na letní scéně divadla Ungeld. Více na divadloungeld.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: Klama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Stesk visel kdesi v adině srdce jako hlad v tom akváriu. Beztvarý, nehmotný a neohraničený. A marně na co si čekal.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Jedna reklama.

Tohle písnička, která se říká Gary Wary a jeho květnová novinka The Gun Was a Quaker. Posloucháte Rádio 1, teď si pustíme Hoyo Galba a potom Kalifon.

0: Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22 nebo Mysterium Absinthu. Black Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej rfc.cz.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Košín, 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky Ticketlive.cz.
9: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
2: Zdravím posluchače do kolony někde na Praze 6. Tohle je Baxter Jury.

Jo, 13 hodin, takže si dáme kulturní servis. Máme čtvrtek 14. května, začínáme od festivalu. Probíhá Svět knihy, Mezinárodní knižní veletrh a literární festival na výstavišti v Holešovicích. Dále galerie v Kunsthalle, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. V kempu výstava Devade. V Doxu pokračuje Guy Sura. Na Pražském hradě v jízdárně Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie hlavního města Prahy nabízí v knihovně výstavu Expanze Přírůstky 2013 až 2025. V galerii Středočeského kraje Melzer Kinzel Hilmar 68 až 78. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. V Kaštanu scéně to u Nečezu Marcel Bárta Meotary a kresby z cest. V Národní galerii Praha ve Tržním paláci má výstavu jménem Negupil 230 let. V muzeu Montanelli je výstava Who Why. V čítárně Unidže s světlýma očima výstava obrazů umělců na spektru autismu. Moravská galerie v Brně Liběna Rochová Doteky, galerie C12 Fashion Grain. Muzeum Kampa Václav Sokol Hojnost, umělecko-průmyslové muzeum v Praze Art Life Umění pro život. Artoto galerie v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ zemí se slunce. Rock Café Jiří 231, Climate Revolution. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Karpušina galerie, Jena Park a Kurt Gebauer a Atlas. Chemistry galerie, kolektivní výstava Svěcení jara. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazu Romana Franty Outside Inside. Trafo galerie C. Rosická Londromat, program Projemné zacházení, Novoměstská radnice Elegance, Bela Pele, Andrej Dubravský, The Rest, Meat Factory, galerie Kostka, Porsche Schlerinz, Spectre in the Wedge, Studio Prám, Křehkost, co přetrvá, nová budova Národního muzea Czech Press Photo, galerie Panská jedna v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy a galerie etc. Art Jiří Surůvka, Můj boj. Na rádiu 1 18 řetězy a lopaty, v 19 7-stop dneska triky, album False Idols, v 8 bude hit paráda s inženýrem Jaramírem Žákem a v 10 bude Sleep Coming, již 97. díl. Teď nás čekají Teleskop s aktuální skladbou White Noise.

0: Jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

encajaste una palabra de lo que dijeron.

0: postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishara. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Public Image Limited v Praze. John Lydon ze Sex Pistols 22. května Sasazu. Ticketlife.cz.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mezi ploty více

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
2: Reklama na Radio 1.

0: Je to tak, máme tady zase jednou soutěž, přečtu vám jako obvykle, oč se jedná. Takže Studio Bubec vás zve na výstavu Art Safari s tématem Stabilita, Labilita. Výstava potrvá od 16. do 24. května a koná se ve Studiu Bubec v Řeporyjích. Na programu jsou workshopy pro děti i dospělé, například mezi stálým a efemérním, nebo barvy v pohybu, nebo slackline, a taky performance od Miloše Šejna a Arešky Brtnické a taky koncerty kapel Bene Band a Lucie Piusy. Pro děti je připraveno i divadlo, více informací na bubec.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí, a výhrou je plátěná taška s grafikou festivalu a kniha Bubec 20. Otázka pro dnešní den. Jak se jmenuje kapela, kterou spolu založila Lucia Piusy a 27 let s ní byla na scéně? Jsou tady tři varianty, za A bílé květy, za B živé květy a za C suché květy. Volejte teď. Jako svatý, přišli jsme se sem iba zabavit. Rádio 1.
1: Čau, čau, tady Pepo.
0: Čau.
1: No mali by to živé květy.
0: Jo, jo, jsou to živé květy.
1: No, super.
0: Vydrž na drátě, taška a kniha jsou tvoje, hned ti vše vysvětlím.
1: Ano.
0: Tak jo, tak gratuluju.
1: Díky.
0: To bylo rychlý, takže cena je vyhraná, my pokračujeme v hudbě a samozřejmě můžete vyrazit do studia Bubec mezi 16. a 24. květnem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
3: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autoaro v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
2: Těšíme se na vás.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
12: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
14: Reklama na Radio 1.
15: Jak nám to dneska utíká, byly 2 hodiny a pustíme si aktuální věc, kterou vydal Matt Professor a s ním Sensible Soccer.

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.

0: na webu svietknihy.cz.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
6: Těšíme se na vás.
8: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film, co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
9: Reklama na Radio 1.

like it makes me

Lauren James and Sparhawk jako host na jemovém albu, to byla skladba Pete Again, posloucháte Rádio 1 a čekají nás třeba Spiritualized, který jsme se nějak dlouho nehráli, Ghost of Room a ještě pár věcí a po třetí hodině mě vystřídá Stan Zim.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Hodinky měly prasklé sklíčko a zastavily se na 1:09. Ty hodinky pak Adin otec dostal spolu s ostatní pozůstalostí. Nosil je na levé ruce a nikdy je nedal opravit.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

0: jakkoliv, kteří cítí konec, možná cítí konec této směny. Po třetí hodině se na vás jistě již těší Stanzim a já se sem vrátím po desátý, protože nastane čas na další díl pořadu Sleep Clubbing. K naslyšenou ode mě ještě něco z reedice od Penguin Cafe a potom až večer.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Never Soul. Jmenuje se Naked Water.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti GoOut a na divadlo Bravo.cz.

0: německé kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
4: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
3: Fakt?
4: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
3: Tak jedeme.
4: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Britský rapper Adrian Dawes aka Tricky začínal už v 80. letech v legendární tripopové skupině Massive Attack. Jeho 9. solové album False Idols zazní v souvislosti s jeho červnovým koncertem Meat Factory. A to dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

Hello, hezké odpoledne vám přeje Stanislav Zima v tuhle chvíli. Máme před sebou celkem pestré odpoledne, které budeme špikovat třeba soutěží. Někdo z vás vyhraje dva vstupy na projekci snímku Co nám zbylo z lásky. Kulturní servis nám připomene to, kam můžeme případně směrovat své kroky teď odpoledne nebo večer, a v 17 hodin nás čeká rozhovor na téma Spolek tisíc hran. No a samozřejmě spousta hudby. Na úvod vybírám jednu klasiku od Aphex Twina, která se jmenuje Extal. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na livenation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
8: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Auto Euro v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
7: Těšíme se na vás.
9: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgu. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgu chvíle s rodinou. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Reklama na Radio 1.

No není to zas tak dávno, co jsem tady hořekoval nad tím, že už dlouho jsme neslyšeli nic nového od dvojice Boards of Canada. A dočkali jsme se, tohle to byl nový single, který se jmenuje Prophecy at 1420 MHz. I ta další věc je nová, je to spolupráce Sinka a Toma Jarmyho. Ten první zmiňovaný se na nás přijde zase podívat a my na něj. Čekejme ho v září. No a tohle je skladba s názvem

0: je na starší věc od dvojice Mark System a Young Man. Skladba s názvem Thoughts Reform.
1: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.

kapička, jen blondě znácka a trojky, presíčka, škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus, škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus, blůzující špatně, zakázat nic nemůže, bílá rodina vychová v rovnoci muže, Izrael super pozemek, oblékaj se do gala, byl zradý na to rozjet, patře už odnovu.

Hezký manifest, díky kterému lze tuhle vládu současnou vůbec nějak přežít, aspoň díky za tyhle ty výkřiky. Hihi, haha, holky a past. A mo Turek. No a dáme si něco ostřejšího. Tohle jsou Gallon Drunk, Bad Servant.

0: Tohle byl Velocetrol. Pražská parta a skladba se nazve Mestalla.
1: Jedna reklama.
2: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
1: Jedna reklama.

face. Go and get your face. Face.

0: Tak přes tuhle tu přísnotu od dvojice Binga and Walsh jsme se propracovali pomalu i k té avizované soutěži na Rádio 1.
1: Soutěž Rádia 1.

Daleko v malém islandském městečku žije pětičlenná rodina s ovčáckým psem. Matka, talentovaná umělkyně, chystá své nejrozsáhlejší dílo. Otec vydělává na rybářské lodi. Dospívající děti mají to štěstí, že mohou žít v dokonalém souladu s přírodou. Tento film se jmenuje Co nám zbylo z lásky a zobrazuje vše důležité, jako jsou letní šaty, procházky v přírodě nebo večeře. Podívejte se na něj v kinech od 14. května, tedy ode dneška. No a někdo se na ten film může podívat i zdarma, protože ve hře jsou teď dvě vstupenky na projekci filmu Co nám zbylo z lásky v kině Světozor 16. května od 18 hodin, to znamená pozítří. Tak, pojďme na tu soutěžní otázku. Na jakém festivalu měl film Co nám zbylo z lásky premiéru? Jednoduché, nápovědu dostane případně až třetí volající.

0: Tak jo, zkusíme prvního volajícího. Pojďme na to. Haló, Rádio 1, tady Standa. Máme tam někoho?
1: Ano, ahoj, tu Janka.
0: Ahoj, Janko.
1: Tak bylo to na festivalu v Cannes.
0: Hezky, já ti tleskám. Janko.
1: Děkujem.
0: Vyhrála si dva lístky na tenhle ten snímek. Snad se ti bude líbit.
1: Určitě, děkujem.
0: Super, tak jo. Užij si ho, vydrž mi prosím na drátě a já ti sdělím, jak se dostaneš.
1: Ano, skvěle. Děkujem.

0: všechno.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí Lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
14: Reklama na Radio 1.

Tohle byly dva autoři z New Yorku, konkrétně Travis Stewart a Praveen Sharma. Oba mají své vlastní projekty, tedy těmi přezdívkami Machine Drum a potom třeba Braille nebo Praveen. To jsou různé jako pseudonymy, pod kterými se ukrývá právě ten druhý jmenovaný. Jinak si říkají Sepal Cure a tohle to byla pěkná věc s názvem Nothing. Tak a teďka jeden hodně podařený remix. Tohle to je Welshanka Art School Girlfriend. Nejstarší skladba The Weeks. Předělávce od projektu Cameo Blush.

0: Tohle byli Nikolaj Tretiačenko a G.B. Clifford a skladba Outside. Ale tady už je kulturní servis.
1: Kulturní servis.

Tohle to je nabídka pro dnešek, tedy čtvrtek 14. května leta páně 2026. Bonifác slaví svátek, tak přejme všenej. A už pojďme teď na ty hudební pozvánky. Tak do klubovny Povaleč můžete dnes zajít od 20 hodin na Rajtaraj. V Rock Café v 19 hodin hrají Crippled Black Phoenix a Temple Funk. Pláce Akropolis v 18.30 Ida the Young a Frankie and the Deadbeats a Bad Focus. Na sedmičce na Strahově v 19 hodin Odatý, Abstral a Doktor Římsa. Zachspap v Plzni ve 20 hodin uvádí Krausberry. Fuchs 2, Medial Banana a Lee Lofi. A ještě Groove Bar ve 21.30 Ricky Boro. Teď filmy Kinopilotů promítá ve 20.45 snímek drama. Ve 21 hodin potom Ďábel nosí Pradu 2. Edison Film Hub v 19 hodin Top Gun, ve 21.30 Iron Maiden Burning Ambition. Kino 35 v 17.30 drama, ve 20 hodin u Petrovových řádí chřipka. Kino Aero v 18 hodin Top Gun plus Top Gun Maverick. A Bio Oko promítne v 18 hodin film Ozvěna vln moře. Tak, projdeme si i divadla. V divadle v Celetné v 19.30 představení Fyzikové. V divadle v Řeznické v 19.30 X. Klubovně Kašpar v 19.30 Plíce. V 19 hodin v kině Dlabačov představení Na Vánoce budu gay. V Asturiu Rubín v 19.30 Asfalt, Asfalt, Asfalt. V divadle D21 v 19.30 Aktivní zálohy. Jatka 78 v 19.30 Lego. V divadle v Dlouhé v 19 hodin Ona je živá. Ve Švadnově divadle v 19 hodin Smrt mu sluší. V divadle X10 v 19.30 120 Ochsen. Dále divadlo Ponec v 19 hodin Triptych Genesis Metamorphosis. V divadle Minor v 18 hodin Dobré ráno Viktore a Bratři naděje. A v divadle Pod Palmovkou v 19 hodin Žítkovské bohyně. No a ještě tak nějak ty pozvánky, které se nevešly nikam jinam, tak v Rock Café ve 20 hodin Underground Comedy Nesem vám noviny. Výstaviště Praha už od 16. hodiny v rámci představení tchajvanské literatury diskuze s Wu Mingyi a Liao Kunqi a Kateřinou Tučkovou. Loď tajemství v 17 hodin zve na benefici sester v sukni Cesta kolem světa. A v Doxu v 18 hodin Doxigen mezi politikou a fantastickou nadrealitou s Martinem Charvátem.

No a jinak tady na Rádiu 1 budeme mít v 17 hodin návštěvu. Přijde Eva Čechová, kreativní ředitelka divadelního spolku Tisíc hran, která nám svůj kolektiv představí a také nás pozve na letní školu živé pedagogiky. V 18 hodin potom Řetězy a lopaty, v 19 hodin CD non-stop, dneska Triky a False Idols. Ve 20 hodin potom hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin Sleep Clubbing. Moje jméno je Stanislav Zima, budu s vámi do 18 hodin a už za malou chviličku, co to tam vlastně máme? Jo, jednu umělkyni, která si říká Vexi.

0: jedno.
1: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22 nebo Mysterium Absintu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
2: Těšíme se na vás.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: ty. XXX Lustromy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film, co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité a taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
7: Reklama na Radio 1.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

Tak tohle byla hudba z Japonska. Tokyo Shoegazer se jmenuje tahleta kapela. Funguje už od roku 2010 a my jsme si hráli teď z jejich nového alba Remains věc s názvem The Reckoning. Teďka se přesouváme ovšem do Philadelphie za kapelou Nothing, která má také venku nové album. To se jmenuje A Short History of Decay a tohle je stejnojmenná skladba Nothing.

znova. Ne, znova se to musí jet. Tak dost, Hergo, takhle to nejde, Zuzanko. To je přeci 91,9.

Jestli dobře počítám, tak šestá deska v pořadí se jmenuje Pass Me By. V diskografii leadské formace Submotion Orchestra, která spojuje, řekněme, bass music a jazz a dubstep třeba. Jsme poslouchali věc s názvem Unraveling. No a tohle je taky nová deska. Američanka Deb Never. A titulní věc z nové desky Arcade.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Sladce jí rozechvěl žaludek, postupoval hrudí, kde potkal polekané srdce, kde si u krku se spojil s přítoky spaží a jako jediný mohutný příliv jí vrhl do hlavy a rozvibroval lebku. Ten zvuk byl v ní a byl kolem ní. Ona sama byla tím zvukem.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Dojíždí nám skladba Time With You od pražské formace The Slots. A prostřednictvím té další skladby se dostaneme do Bostonu za kapelou Drop 19.

Tahle kapela je speciální možná v tom, že funguje fakt hodně dlouho, když měla v té své tvorbě docela dlouhou pauzu. Jsem moc rád, že se dali zase dohromady Drop 19 a jejich single Fools. Zůstávám ještě v Americe. Tohle je ovšem hudba víc ze západu. Launder a Half-Life.

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
8: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
9: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem.
12: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Reklama na Radio 1.

0: Hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: Tak ještě jednou hezké odpoledne, posloucháte Rádio 1, máme krátce po 17. hodině. Od mikrofonu vás zdraví nadále Stanislav Zima a nejsem tady už sám, protože budeme si vlastně tady povídat o divadle, o nejen tak ledajakém divadle, o divadelním spolku Tisíc hran a také o akci, na kterou budeme pozváni, která se jmenuje Letní škola živé pedagogiky. A já už tady vítám vlastně Evu Čechovou, kreativní ředitelku spolku Tisíc hran. Tak hezké odpoledne.
4: Dobrý den.
3: Můžu vás poprosit, jestli byste nám představila spolek Tisíc hran, kdy jste vznikli vlastně, co bylo takovým jakoby podnětem, kolik vás je, kde hrajete a co hrajete a vlastně jestli nám třeba můžete i říct trošku z to své zaměření, co to je vlastně dokumentární divadlo. Já vím, že to je hodně otázek, ale co to je teda Tisíc hran?
4: Tak Tisíc hran je nezisková organizace. Už 10 let hrajeme dokumentární divadlo a věnujeme se vzdělávání, uměleckému vzdělávání. Mm-hmm. A dokumentární divadlo to je něco, co teďka hodně frčí a má to mnoho podob. A vždycky se to zakládá na práci s reálnými zdroji, se skutečností, mm-hmm. práci s autenticitou. Tisíci hran je v dokumentárním divadle ojedinělý v tom, že zapojuje na jevišti neherce, takzvané dokumentární herce. To dělá ledac jaké dokumentární divadlo. Mm-hmm. Ale my s nimi pracujeme opravdu dlouhodobě a zpracováváme pro školy a pro vůbec pro jakékoliv publikum veřejnost, mezigenerační veřejnost, tak zpracováváme příběhy 20. století. To znamená nedávnou minulost a současnost. Mm-hmm. A jsou to vypravěči, jsou to lidé, kteří se rozhodnou darovat příběhy, nejsou to žádní hrdinové doby. A oni stráví s námi spoustu času a vytvoří s námi představení, které pak hrajeme třeba 10 let, jak se to děje teď. V současné chvíli máme na repertoáru 4 dokumentární inscenace a hrajeme je ve dvou divadlech. Zpracovali jsme dětství v 50. letech, to jsou Fialky a Mejdlička. Potom dospívání v 60. letech, Tanky na plovárně. Mm-hmm. To je o vstupu varšavských vojsk na naše území v roce 1968. Mm-hmm. Ty naše inscenace jsou čím dál aktuálnější. Třetí inscenace Dusno, příběhy normalizace. A nejnovější premiéra, kterou jsme zpracovali, se jmenuje 89. A je to prostě o tom revolučním roce, je to nový pohled na tenhle zdánlivě sametovou revoluci. Mm-hmm. Jak co se stalo předtím a co se hlavně děje potom. A snažíme se dívat na to, jak se proměňuje tvář demokracie, mm-hmm. jak na to nahlížejí nejrůznější lidé z různých úhlů pohledu. Mm-hmm. Zpracováváme jejich všednodenní příběhy. Skládáme takovou mozaiku a potom se ptáme mladých lidí, pro které především hrajeme. Jak jim to rezonuje z jejich zkušeností. A my potřebujeme, aby se ty představení těch mladých lidí týkaly. Aby to nebyly jenom besedy s pamětníky, jak si člověk představí, ale aby skutečně jsme vybrali takové příběhy, které mapují jednak ten subjektivní pohled na to, jak byl kdo vychován, co se samozřejmě nosilo, jedlo, jak to probíhalo ve škole, jak to probíhalo v zaměstnání. A ono jsou to všechno věci, které se dějí dnes. A jakmile tohle nějak koresponduje a rezonuje s tím, co zná ten mladý divák, tak potom se může ptát. Potom může vlastně chápat skrze ten zážitek líp rozhodnutí lidí, které dělali v těch daných docela složitých dobách.
3: A ty besedy jsou teda pokaždé vlastně jako součástí toho představení?
4: Přesně tak, na tom si dáváme hodně záležet, mm-hmm. aby vždycky po každém představení, zvláště pro školy, byla potom taková chvilka, kdy se tak nějak snažíme se to publikum jemně vtáhnout do vyprávění. Ptají se samozřejmě našich protagonistů na to, na nejrůznější detaily, doptávají se. Ty příběhy jsou velmi košaté. Dost těžko se vybírá z celého života jednoho člověka nějaká zkušenost, která by zároveň ukazovala na ty velké historické události a dávala dohromady dramaturgicky, vlastně zmapovala to dané období. A proto v těch diskuzích padají otázky, které očekáváme a kde vlastně můžeme reagovat. Pro ty mladé lidi je to výborný. Musím uznat, že ono je to vlastně vytrhne, to vyprávěné divadlo z toho nějaké apatie nebo z něčeho, co už znají. A oni se musí opravdu doptávat, oni jsou vtaženi. A hráli jsme zrovna předevčírem v úterý večer inscenaci 89 v divadle na Zábradlí v Eliadově knihovně, to je komorní prostor, a byly tam mladé studentky, asi tak ve věku 16-17 let, a říkali, to je tak poutavý, mě to vtáhlo, určitě to doporučím učitelům, dětisářům, češtinářům, občankářům a svojí třídě. No tak to je pro nás úplně největší kompliment.
3: Takže vlastně takový jakoby pojem oživení historie, trošku zbavený, ale takové té suchosti. Když se řekne oživovat historii, tak to člověk už slyšel milionkrát, ale vlastně snažíte se prostřednictvím přiblížení té doby vlastně jí zpřítomňovat jako a ukazovat, že vlastně jsou v té době žili taky mladí lidé, jako jsou oni.
4: Přesně tak. Například v představení Dusno v 80. letech, abych byla úplně konkrétní, protože to je tak, že nemůžeme předávat nějaké obecné příběhy, ale vždycky velice konkrétní zkušenosti. Tak například jedna ze čtyř protagonistek, je to Anka Dlesková, tak byla tou dobou aranžérka výloh v obchodním domě módním. A ona popisuje, jakým způsobem aranžovala tu výlohu, do které nebylo co dát, protože budujeme socialismus a ten se vyznačuje blahobytem, jenomže bohužel nebylo to zboží. A jak ona improvizuje, je to krásná komická scéna. A potom má scénu, jak putuje, vlastně jak je pozvaná do bodu, kolik těch vězních doložek, kolik těch dokladů musela zařizovat, než se vůbec jakoby člověk dostal přes hranice. A jsou to úplně konkrétní kroky, které vycházejí z těch jednotlivých vzpomínek, které jsou sestavené tak, aby dávaly smysl, aby měly přesah k nějakým varovným vykřičníkům, které teďka my vidíme vlastně kolem sebe. To znamená, jaké mechanismy totalita používala a jak se žilo těm lidem v tom všednodenním životě.
3: Jestli se můžu ještě obrátit k vám, jakoby ke spolku, kolik vás vlastně je? Jako kolik herců vlastně čítá?
4: Tak vyprávěné divadlo se dá dělat většinou v malém souboru. Takže my hrajeme inscenace o třech nebo čtyřech vypravěčích a teď v poslední inscenace 89, tam jsme spojili soubory a je tam 7 vypravěčů na jevišti, respektive se střídají. A jinak ke spolku Tisíce hran patří velký lektorský tým, protože máme ještě druhý pilíř naší činnosti a to je velké vzdělávání, živá pedagogika. Takže tam máme asi 18 lektorů a potom je tam nějaký produkční tým, nějaký Jasně. další umělci a spolupracovníci a pořád naštěstí k našemu velkému štěstí a radosti, tak se k nám přidávají noví a noví lidé, kteří mají vlastně o tyhle naše aktivity zájem.
3: Máte nějakou vlastní scénu, na které hrajete, nebo je víc míst, kde probíhají?
4: Naše představení probíhají ve Verichově vile na Kampě, tam máme 2 inscenace, další 2 inscenace, tedy v divadle na Zábradlí, v tom komorním prostoru Eliadovy knihovny. Jsou to krásná prestižní divadla, nesmírně výhodné prostory pro to setkávání a pro tenhle typ kontaktního divadla. A jinak působíme v Žižkostele, tam vlastně náš ateliér provozuje naše vzdělávání, naše dílny umělecké, napříč všemi estetickými obory a ty se věnují uměleckému vzdělávání učitelů a všech lidí, kteří mají rádi divadlo a které prostě to divadlo a aplikované divadlo rozvíjí.
3: Ovšem v červenci ale vyjedete trošku do terénu a uspořádáte letní školu živé pedagogiky. Pojďme se k ní obrátit. Co to bude? Jak to bude probíhat? Kde to bude? A co můžou účastníci čekat?
4: Je to skoro takový malý festival, velká radost, kde se snoubí všechny naše dovednosti a naši lektoři a umělci se sjedou na jedno místo a nabídnou veřejnosti 4 umělecké dílny. Jedna z nich je improvizační, tam bude Jana Machalíková a provázet vlastně hereckými workshopy, jak se zpřítomnit v improvizaci, takhle to má nazvané. Potom tam bude klaunský workshop s Hanou Malaníkovou a to je setkání s vnitřním idiotem. Velmi doporučuji. Je to vlastně osobnostní dílna týdenní, kde se člověk dostává skrze humor a svoji autenticitu k něčemu, co tvoří jeho identitu. Je to nádherný a hodně se tam člověk nasměje a hodně se naučí. Potom tam máme dílnu výtvarnou, kde se setkají dvě lektorky, scenografka Tereza Durdilová a akademická malířka Alena Loufrová. A to je výtvarná dílna Můj příběh. Je tam mnoho technik výtvarných a možností právě i konzultovat scenografii, jevištní výpravu, pokud pracujete prostě s mládeží a potřebujete vytvářet představení. A čtvrtá dílna, tak ta, to je taková mozaika všech hereckých disciplín a nazvali jsme to herecká laboratoř. A jsou to psychosomatické disciplíny, trénink herecký. Každý den zažijete 4 dílny na hodinu a půl a provede vás lektorský tým řečí, hlasem, divadelní improvizací a hereckými cvičeními na partnerství a vnímání a pak je tam dialogické jednání. Po večerech se můžete věnovat kabaretu, bude tam autorský večer, dialogické jednání a další lahůdky, na které se nesmírně těšíme. Uprostřed přírody, tentokrát ve Voděradských Bučinách, všichni na jednom místě, vedle koupání a les. Takže se těšíme na relax i na velice krásné aktivní divadelní workshopy.
3: Dá se to stihnout během 5 dnů?
4: Já myslím, že to bude zase takový malý festival, jak jsem říkala a prostě už se hlásí lidé a já moc zvu i ty, co u nás ještě nebyli. Většinou, kdo zažije letní školu živé pedagogiky, tak nechce už nikdy jinak, ale těšíme se i na ty, kteří třeba ještě se s tím nepotkali a dá se to stihnout. Myslíme i na to, aby jsme končili včas, třeba ve 4 odpoledne a mohli jsme se ještě projít.
3: Jasně. Začínáte 19. července, jak vidím, a trvá to až do 24. ve Zvánovicích u Prahy. Jakým stylem se může ještě někdo přihlásit případně?
4: To je jednoduché. Tak je to na našich stránkách www.živapedagogika.eu. Tam hned uvidíte odkaz na letní školu živé pedagogiky. No a potom už se jenom přečtete, co všechno vás čeká. V neděli začneme výbornou večeří. Všechno je bio, všechno je lokální a večerním takovým uvítacím společným programem. A dílny jsou potom od pondělí do pátku, kde se zase společně obědváme a nějak se rozloučíme. Tak moc se těším.
3: No my děkujeme, že jste dorazila nás pozvat. To byla Eva Čechová, kreativní ředitelka divadelního spolku Tisíc hran a byli jsme pozváni na letní školu živé pedagogiky, ještě jednou zopakuju 19. až 24. července ve Zvánovicích u Prahy.
4: Děkuju.
3: Dobrý, přečet jsem to dobře. Děkuju moc, že jste dorazila a budeme se těšit třeba na nějaké rezumé příště.
4: Já taky děkuju a už se nemůžu dočkat.
3: Dobře, hezký den.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaro v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
9: Těšíme se na vás.
11: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
12: Reklama na Radio 1.

Hezký večer vám přeje Stanislav Zima nadále. Teďka nám dohrál slovenský producent Chaos a jeho skladba Login zazněla. No to, co posloucháme teďka, to už je dvojce Terrain, kterou tvoří Joe Baker a Wojtek Stanley. Joe Baker si jinak stojí za svým vlastním projektem Forest Drive West, tentokrát ovšem v tandemu. Co by Terrain? Posloucháme skladbu

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a v ní teď jedna z těch nasazených novinek. Tohle jsou noví bratři Orfové. Co nejdál.

0: Jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

hlas zpěvačky Alia zakomponovaný do hudby Telefon Tel Aviv. Bylo z jejich živáku v Praze. Vlastně její track Project Cut. Tak a teďka už cílíme vyloženě na tohle anglického borce, kterým je Max Cooper. Jeho nová deska, velká deska, se jmenuje Feeling is Structure a najdeme na ní i tuhle věc, Ebb and Flow, Max Cooper.

CD Nonstop. Britský rapper Adrian Dawes aka Tricky začínal už v 80. letech v legendární tripopové skupině Massive Attack. Jeho deváté solové album False Idols zazní v souvislosti s jeho červnovým koncertem Meat Factory. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

I don't want to make it fall. I don't want to.

Poslouchali jsme teďka jednu věc z nové desky londýnské experimentální producentky Lorraine James. Možná ji znáte i díky jejímu ještě bočnímu projektu Whatever the Weather. Ta nová deska, z které jsme si hráli skladbu Peak Again, se jmenuje Detached from the Rest of You a vydal jí label Hyped Up. No a tohle to je taky vlastně docela nová deska ještě, a sice v současné době už jenom trojce Seafeel, která byla už činná v 90. letech na značce na značce Too Pure, v současnosti ale zdobí slovutný label Warp Records. No a taky jejich nová deska Soul AJZ a zní tahle věc Falling First Seafeel. A já už vám tímto přeju příjemný zbytek večera, opatrujte se, uslyšíme se zase za týden, pokud budete pro, já jo, a do té doby ahoj.

0: No.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečné díly CZ najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečné díly CZ.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Volkswagen. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
15: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
16: Clara Fontan,
17: Nair Fakira,
15: Musgo,
18: Amorante,
17: Mete
15: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
19: Reklama na Radio 1.

0: řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Tak ahoj. Vítám vás u polojubilejního 55. dílu Řetězy a lopaty. Tentokrát jsem tu sám, protože Tom buduje kariéru dnes na tréninku Viktoria Radim, kde se snaží být golmanskou jedničkou, takže tentokrát výjimečně jsem sám. Takže se nedozvíte, jak se Tom měl, ale řekne vám to určitě příště i víc zpětně. Takže dneska si dáme převážně, nebo úplně vlastně nový písničky, co vyšly teď jakoby v poslední době. A začneme kapelou, kterou asi spoustu lidí zná. Jsou to Basement z Británie, který vlastně vydali po 8 letech album, po Beside Myself, myslím. To album se jmenuje Wired, je to fakt super, je to trošku jiný, takový ještě alternativnější, ale má to hodně syrovej zvuk. Vyšlo to na začátku května, myslím, že 7. 8. nebo tak nějak. A zajímavý je, že se vrátili vlastně zase Cranford Cover Record, což je vlastně ten původní nezávislý label, na kterém vydávali, takže přijde mi to zajímavý krok od takhle velký kapely, jak zvukově, tak tím, že se vrátili na tenhle ten label. Takže si dáme vlastně závěrečnou písničku z alba Wired, která se jmenuje Summer Sand.

Tak jo, tak to byli Basement a my pokračujeme dál, pustíme si novou písničku od Koyo, který vydali album Barely Here a vyšlo vlastně ve stejný den jako Basement, si vybavuju, že jsem si pouštěl ten den obě věci, vyšlo to na Pure Noise Records a vlastně to je jejich druhý album po Would You Miss It. Produkoval to John Markson, který dělal třeba i Drug Church, nebo teď hodně, hodně známý Drain. Takže si dáme píseň Seldon Mentions a je to jakoby o odloučení od svých jakoby blízkých, takový nostalgický song. Ten zvuk vlastně mi hodně přijde, že je to takový ten Long Island zvuk, mix takovýho hardcoreu, pop-punku a určitě si myslím, že tam jsou slyšitelný třeba Movie Life, kdo zná, takže si pustíme novou písničku od Koyo z alba Barely Here, co vyšlo, myslím, je to 8. května, jo, už jsem se podíval, je to 8. května, stejně jako Basement, takže jdeme na to.

Tak, teď si dáme jednu domácí novinku. Jsou to Mind Gaze, což vlastně si myslím, že kdo sleduje českou scénu, tak kluky určitě zná. Je to vlastně zbytek Skywalker, plus se k ním přidal Danny, který můžete znát taky z koncertu jako fotografa. A vlastně Čáda tam hraje na basu, v minulosti hrál v Pilot Season, nebo teď hraje třeba ve YI. Vydali teď konc celý EPčko, který se jmenuje Manifest No Destiny. Vlastně po dvou singlech první vyšel Light Me Up, kde byl na featu Paul z Pluto The Racer, což je super německá kapela. Následně potom vyšlo The Essence, kde je Lindsay ze Supernovy, takže to odpále takhle dvouma feed songama. A teď konc vydali celý EPčko, přidali k tomu vlastně dva songy Manifest No Destiny a My Oath. Hrajou vlastně, zítra mají první koncert v Grazu a pak v sobotu hned na Unreal Tournamentu, co děláme v Praze společně s kapelama Last Encounter, budou tam i taky premiéru Dream World, potom Mind Gaze, německá kapela True Bloom, Prison of Hope, pak švédští Sharp Tanks, Wreck Culture, který tady lidi určitě znají dost, a poslední budou hrát Time Heist, což je taková teď hodně známá straight edge kapela, takže z Ameriky, takže se na to těším a přijďte, že budete mít čas 16.5. v Sub-Zero v Praze, a my si teď dáme novinku od Mind Gaze, která se jmenuje My Own.

0: took a devastation to understand the idea of mortal value, and it took a devastation to find hope.
1: Tak to byl Mind Gaze a jejich závěrečný song z EPčka Manifest No Destiny, co vyšlo nedávno. A teď si dáme, já si prostě nemůžu pomoct, my si dáme zase další song od Terror z desky Still Suffer. Poslouchal jsem to hrozně moc krát, plně už jsem tu desku slyšel třeba 15krát. A tenhle ten song se přiznám, že na první poslech, na první 2-3 poslechy vlastně moc nebavili, když jsem se na ně hrozně těšil, protože jsem si všiml, že je tam na featu Jay z Mindforce, což je jedna z mých nejoblíbenějších kapel. Ale byl takovej jako, nevím, prostě jsem od něj čekal asi víc od toho songu, ale s postupem času jsem si ho zamiloval. Jak začíná tím beatem, který právě dělal Jay, a on dělal i vlastně poslední song Terror, tak je zhruba 2 minuty písnička a pak je dalších 6 minut právě taky takovýhle jakoby beat a do toho nějaký proslovy, takže to taky dělal Jay z Mindforce, protože ten se netají tím, že má rád hip-hop. Vlastně má i takovej hardcore hip-hopový projekt Pillars of Ivory. Hráli na Sound and Fury, což bylo super, to klidně se mrkněte na YouTube. Zajímavý mix hardcoreu a hip-hopu v takovým trošku jiným podání, než teď vlastně letí. A my si teď konc dáme opět ty nový Terror z desky Still Suffer, která vyšla v dubnu letošního roku. Vyhlížíme jejich tour klubový, protože jejich koncerty, to je vždycky super. Za mě to je jedna z nejlepších živých kapel, co teď jako jezdí. A budu se asi opakovat, když řeknu, že prostě mi přijde hrozně hustý, jak je to vlastně 10. studiový album Terror. A přijde mi hrozně hustý, jak vlastně už je lidem z Terror přes 50, ale pořád dělají jakoby vlastně muziku s moderním zvukem a dá se říct prostě, že se furt někam posouvají tou hudbou. I když jsou to furt jakoby starý Terror, tak teď třeba jako spoluprácí s Taylorem Youngem na produkci a zvuku desky, která je podle mě hodně znát a je to prostě super. Takže Terror, Beauty and the Losses.

Tak jo, takže teď hráli Terror. Vlastně to byla druhá kapela, vlastně třetí kapela z Ameriky společně s Coyote za sebou. A teď se vrátíme do Evropy, pustíme si finský standard, což je straight edge kapela z Finska, logicky. A tenhle song je vlastně zajímavý, že je tam na featu, má teda super text, jmenuje se Higher Vision, klidně mrkněte na text, koho to zajímá. Je tam na featu Madhu z Lifelike odsud. Takže je tady i tahle konexe na Česko. A doufám, že standard někdy přijedou. Nemyslím si, že tady někdy byli. Nejsem si tím jistý, ale myslím, že tady nikdy nebyli. Takže by určitě bylo super vidět tuhle tu kapelu z Finska. A teď konc už si dáme song Higher Vision, který vyšel vlastně teď na jejich EPčku taky tenhle ten rok, takže jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Švandovo divadlo uvádí
2: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
1: Ukrutně šťastní
2: dle románu Erlinga Jepsena.
1: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
2: A jaké je druhé pravidlo?
1: Žádný jiný není.
2: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: To se nedá popsat. To musí

0: Menutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
1: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Zvu vás na letní scénu divadla Ungeld, na které potkáte třeba Milenu Štajmasrovou, Ivanu Chýlkovou, Jiřího Dvořáka, Báru Polákovou, Marka Adamčika, Petra Uhlíka a další. Více na divadloungeld.cz. Těším se na vás. Milan Hein.
4: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Reklama na Rádio 1.
6: Tak jo, tak jsme zpátky. Před pauzou nám hráli Standard, Song Higher Vision, finská Stage kapela. A teďkonc si pustíme dvě takové tvrdší věci, co vyšly letos. První z nich bude Die With Me, která vyšla i se super klipem. Jsou to dánští Lifesick. Mohli jste je vidět v Praze vlastně minulý rok v dubnu. Je to úplně skvělá kapela. Mám ji hodně rád, jejich mix metalu a hardcoreu. Hlavně mám rád ten švédský zvuk kytar prostě, ve kterým se kluci hodně vzhlížej. Jsou tam citelný i takový jakoby Nails věci, ale to je kapela, která se ve švédském metalu taky vzhlíží, takže to není nic divného. Vyšlo to na Metal Blade Records, což mi přijde hodně dobrý, že kluci vydávají tam, a vlastně jsem ani nedohledal, jestli to je z nového alba, nebo vlastně jenom single, nebo bude EPčko, ale myslím si, že vyjde další album. Když to je takhle na Metal Blade Records, tak si myslím, že kluci vydají celý album, takže si pustíme tenhle song, který je dost zajímavý podle mě skladbou, má super zvuk a fakt mě hrozně baví. Uvidíte sami prostě, no. Takže jdeme na to. Die With Me od Lifesick z Dánska.

Tak jo, to byly Lifesick a dál, možná se dá říct, že ještě přitvrdíme, je to nová kapela z Německa. Mám dojem, že vnímá zase prsty Paul z Pluto the Racer, a protože ten teď vlastně to docela rozjíždí po tom, co skončili Force of Denial. Je to song z desky, z EPčka, co vyšlo taky teď nedávno na Side to Side Records. Koukám, že první koncert hrají dneska. Nebo hráli respektive, protože už byl od 4, byla to taková matiné show a byli ve společnosti Auta Pocket, což je tvrdá kapela z Bay Area, kolem San Francisca. Společně s nima na tour jsou Hold My Own, který vydávají na Days Style. A potom tam vlastně hrajou ty Eternal Enemy, což je jejich první koncert. A další kapela, co tam hraje, Once and For All, což je vlastně další polová kapela. Takže asi bude mít dva koncerty dneska. Takže si to určitě dejte, je to zajímavý. Pro milovníky snéru opravdu výživný. Hodně tvrdý death metalový vokál. Možná jde až do slamu, já nevím, ale je to hodně dobrý, baví mě to jak zvukově, tak skladbou. Myslím si, že je hodně zajímavá nová kapela.

Tak jo, tak to byli Eternal Enemy z Německa a teď konc se přesuneme kousek dál, máme tu takovou zajímavost, přesuneme se do Singapuru, odkud jsou Destiny, který vydali vlastně Spring Promo 26, taky teď nějak na začátku května a hodně mě tam zaujalo nebo vlastně potěšilo nebo přijde mi to hrozně super. Vlastně Destiny jsou celkově taková jakoby takový devadesátkový revival, nebo jak to říct, že vydávají jakoby z něj devadesátkově, že ta jejich hudba je taková devadesátková, což je teda moje, takže mi to vůbec nevadí a na právě Destiny mám hodně rád. Nedávno mě nedávno mě zaujalo i jejich vlastně trojsplitko z Envision a Statement of Pride, který mám na desce, je to super věc, kdo to nezná, pro fanoušky Straight Edge. A teď vlastně další zajímavé spojení, kdy vlastně oni vydali to Spring Promo, myslím si, že tam jsou taky jenom tři songy, tři nebo čtyři, teď nechci kecat, i když víte, jak to tady chodí v tomhle pořadu občas, ale zaujalo mě, že vlastně poslední na tom EPčku, tak je A Strange Song, což je vlastně cover na legendární švédskou kapelu Shield, která byla jakoby která byla velmi výrazná v devadesátkách, co se týče kapel okolo města Umea, kde vlastně to bylo takový centrum hardcoreu. Jsou tam tu třeba Refused, Abhinanda, nebo třeba Final Exit o tamtud. Kapela vznikla už v roce 93 a hrála myslím jenom 3-4 roky, ale myslím si, že jejich legendární cover s takovým tím sněhuláčkem obletěl svět, se dá říct. No. Takže hodně zajímavá kapela, kluci byli šíleně mladí, když to založili. A vlastně byla trošku jiná ta kapela od těch ostatních, protože mi přišel ten vokál, to bylo prostě na sílu narvaný kor na tom, kor na Build Me Up, Melt Me Down s tím sněhulákem, EPčku, to by vyšlo v roce 94, prostě hodně špinavý, agresivní zvuk a do toho ten jakoby emotivní, vyloženě řev nebo jekot, takže to mi přijde hrozně super. Ale Destiny skavrovali vlastně A Strange Song, který vyšel na Vampire Songs v roce 95 a to bylo tuším album celý, že to nebylo EPčko, bylo to album, takže obsahoval víc songů. A teďkon, když vyšly ty Destiny, tak jsem si úplně říkal, jako, že je hodně hustý, že takhle kapela ze Singapuru kavruje tuhle tu švédskou legendu. Očividně kluci opravdu ví, z čeho vychází jejich hudba a je to super. Doufám, že Destiny někdy přijedou. Myslím, že hráli, oni vlastně hráli v těle z těch severských státech jako Švédsko byli určitě, nevím jak Finsko, ale přijde mi to hrozně jako pěkný, jak tady v tom žánru prostě se dokážou ty kapely a lidi propojit, takže si teď dáme vlastně nejdřív si dáme A Strange Song od Destiny, tu novinku, co vyšla teďkonc na začátku května a hned na to naváže originál od Shield z roku 95.

Tak jo, poslední písnička. Nebude novinka, bude to vlastně takový taky spojení Česka a Švédska tentokrát. Banán a Matiase. Matiase vlastně budete moc vidět tuhle sobotu na Anilu Tournamentu s jeho kapelou Sharp Tanks. A pouštím to z toho důvodu, že vlastně Banán se bohužel teď potýká s vážnou nemocí, pracuje na svém zotavení a všichni mu držíme palce. Teďkon se dělali benefiční koncerty od kluků Vole a od kluků z Evil Production. Vybralo se spoustu peněz, protože teďkon je potřeba náš kamarád podpořit. A kdo by, koho by to třeba nějak zajímalo víc, nebo kdo by chtěl přispět, tak vlastně zazdílím na Instagram řetězy Alopaty QR kód, kde můžete Banánovi přímo vyjádřit nějakou podporu, kterou teď potřebuje, takže on sám udělal spousty beneficí na spousty různých věcí a takže teďkonc by bylo super takhle podpořit jeho, když to potřebuje, protože si myslím, že on by to pro nás určitě taky udělal. Takže si pustíme poslední písničku od kapely Remain Sane, trasa Česko-Švédsko, song se jmenuje Change a těším se na vás příště, mějte se.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Reklama Rádia 1.
2: Public Image Limited v Praze. John Lydon ze Sex Pistols 22. května Sasazu. Ticketlife.cz.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z garáže 22 nebo Mysterium Absintu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej rfc.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Mezi ploty. Více

0: sloty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Viatris, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.

0: CD Nonstop. Máme tu 19. hodinu, čtvrtek, a je tu s tím také pravidelné CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s tímhletím britským už legendárním rapperem Tricky, a bude znít jeho 9. solové album, které vydal po odchodu s Massive Attack. Deska False Idols, kterou vydal poprvé tenkrát na berlínské také značce K7 v roce 2013. My si tohleto album zhrzeme do CD Nonstopu v souvislosti týká s jeho blížícím se koncertem, který proběhne 8. června v Meat Factory, kde by měl představit zcela nové album. Ostatně jsme si tady hráli už nový single Out The Way, opět se zpěvačkou Martou Zlatkovsky, se kterou by se měl objevit. Tricky vlastním jménem Adrian Nicholas Matthew Dawes, ročník 68. je producent z Bristolu, původně také součást kapely Massive Attack, kterou opustil pak první polovice 90. let a vydal se na solovou dráhu. A hned prvním albem Maxine Quaye se stal, myslím, že nesmrtelným, protože to album je zatím stále jeho nejúspěšnější deskou a výborným albem, které vyšlo jak z amerického hip-hopu, ale taky britského tribopu a nabízel ten jeho typický potemnělý sound, na kterém jste mohli slyšet také už tenkrát jeho partnerku a vokalistku Martinu Topley-Bird. Ostatně hned rok na to už chtěl dělat něco jiného než trip-hop a vytvořil svůj takový pseudonym Nearly God, pod kterým také vyšlo jeho stejnomenné album na jeho značce Darben Poison, na kterém mimo jiné spolupracoval třeba i s Björk tenkrát či Nene Cherry, a kde už tenkrát také vzdal hold třeba Suzanne the Banshees cover verzí Tattoo. Ale ten týž rok se objevuje také jeho pak druhé album pod názvem Tricky Primillion Tension na značce Island Records 4th Broadway, odkud si můžete pamatovat single třeba Christian Sand, na kterém opět najdete jak Trickyho, tak i Martinu Topley-Bird. No a během toho konce 90. let stíhá ještě pak třetí album Angel with a Dirty Face, či také jeho pak čtvrtou desku Juxtapose v roce 99, na které spolupracuje s DJ Maxem a Dame Greasem. Novou kariéru odevírá v novém miléniu deskou Blowback, která vychází v roce 2001, a to poprvé na americké značce Anti, na kterou se pak navrátil o dva roky později dalším albem, šestou deskou Vulnerable. A my jsme si tady v CD Nonstopu hráli také pak jeho 7. album Nose West Boy, které už koketovaly s kytarovějšími zvuky, nejenom tribopem, které vyšlo v roce 2008 na značce Domino. Ostatně tam pak vychází jeho pak 8. album Mixed Race v roce 2010. No a dnes uslyšíte jeho 9. album po 3. odmlce, které vyšlo v roce 2013 po 3. odmlce pod názvem False Idols. Tohleto album ostatně dalo název i jeho nahrávací společnosti, se kterou ve spolupráci vychází tato deska také na, jak jsem řekl, berlínské značce K7. A nabídla singlovky jako Parenthesis či také Nothing Changed, a doplním, že ke skupě třeba Valentine vyšel také remix od Endistota. Každopádně jeho desky se pohybují poté na pomezí elektroniky, hip-hopu, ale také i rocku, i experimentální muziky, a to s typickou temnou náladou, jeho osobními provokativními texty a šepotem. Nadčasová muzika, kterou najdete poté také na dalších jeho deskách, jako Adrian Doe z roku 2014, to bylo jeho 10. výroční album, které vyšlo rovněž na značce K7, no a na tomhle tom berlínském vydavatelství se pojují pak i dalšího alba jako Skilled Mechanics v roce 2016, který natočil společně s DJ Milo a Luke Harrisem, či také pak rok později deska Uniform z roku 2017. Od tohoto milénia pak najdete už alba Trickyho pouzeného vlastním labelu právě False Idols, a to byla deska Fall Into Pieces, tohle to jeho 14. studiové album, které si vydal na podzim roku 2020 a na kterém se už objevuje také zpěvačka Marta Zlatkovská, či rok později se objevuje také pod pseudonymem Lonely Guest, a v roce 2023 natočil také společný album s Martou When It's Going Wrong, to šlo opět na značce False Idols. Poté pak loňské solové desce Marty Zlatkovsky Out The Way, na kterém Tricky spolupracoval, se Tricky navrací teďka s novou deskou Different When It's Silent, tím albem, které má být teďka před prázdninama a ze kterého jste mohli slyšet zatím jedinou hitovku Out of Space, na které opět spolupracoval s Martou. Ostatně vy uvidíte společně na pódiu 8. června v Meat Factory, kde má přijet Tricky představit tohleto jeho nadcházející nové studiové album Different When It's Silent. Teď už Tricky na jeho 9. albu z roku 2013 False Idols, a já vám přeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.

got concrete. It doesn't come.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

0: Kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio Jedna.
3: Bajs Šuvix, Rádio Jedna.

0: Je čtvrtek krátce po 20. hodině a čtvrtek je 14. května. Všechno dobré všem Bonifácům a všechno nejlepší vám všem posluchačům, kteří posloucháte Rádio 1. Začíná další vydání Hitparády na Rádio 1. Tento pořad je tady pro vás už 3,5 let a sestává z 20 soutěžních skladeb, to už znáte. Moje jméno je Jerry a mým cílem a úkolem je dnes vám představit 5 nových soutěžních skladeb Hitparádě a říci vám, jak dopadlo vaše hlasování za celý minulý týden v dnešním žebříčku. Ještě jednou hezký večer, přeju vám příjemný poslech. No a když už jsme začali takhle pěkně včas, tak to nebudu příliš zdržovat a rovnou vám představím dnešní první novinku v Hitparádě. Jedná se o Kneecap, to je belfastské irsko-gelské rapové trio, které ve spolupráci s Kate Tempest, což je britský básník, rapper a dramatik, vydalo skladbu s názvem Irish Goodbye. Tahle ta skladba vyšla jako součást alba Fenian na Heavenly Recordings 1. května a jedná se o track, který celou desku uzavírá. Pojďme na to.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Tolik tedy partička Kneecap a Kate Tempest, Irish Goodbye, novinka číslo 1. No teď trošku něco jiného, posuneme se za Američankou Lucy Dacus, členkou také kapely Boy Genius. Celkem líbezná skladba Planting Tomatoes, nebo Tomatoes vlastně asi, znáte to, ten paradox. Údajně je napsána v zákulisí berlínského koncertu, kdy se zamýšlela nad tím, co dělají starší lidé, když nemají co dělat, a neb jak trávit čas případně užitečně. Planting Tomatoes, Lucy Dacus, další novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Dozněla druhá novinka Lucy Dacus, Planting Tomatoes. A teď si zahrajeme americkou legendu Lamb Chop, kapela vedená Kurtem Wagnerem. Vlastně už od 90. let stálice indie scény. Nahráli jsme se v Rádiu 1 Lamb Chop docela hodně. Takže teďka je čeká už 17. album letos s názvem Punching the Clown, vyjde v srpnu. No a jsou tam také hostovačky, třeba Bon Iver na banjo. Lamb Chop Weekend, to je další novinka, už třetí v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.
1: Tak máme za sebou totálně vyklidněné Lamb Chop skladbu Weekend. No a teď se nám rozjíždí producent DJ a zakladatel kolektivu Toys Berlin Asa 808. Samsara Spirals, ve které hostuje Throwing Snow.

0: Na Rádiu 1 v Hitparádě aktuální novinka číslo 4 ASA 808 a Throwing Snow Samsara Spirals. No a teď už newyorský projekt Channel Beats a skladba Song for the Messenger. Jejich druhé album s názvem Your Day Will Come vyjde 26. června na značce Jack Jaguar. Tak jo, novinka poslední.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

tak již víte, pro jaké novinky můžete hlasovat. Tou poslední novinkou byly Channel Beats Song for the Messenger až z dalekého Nového Yorku. Nyní je na čase, abych vám připomněl, že do hitparády se dá hlasovat, a to na stránkách Rádia 1 v sekci Hitparáda. Samozřejmě děkujeme za vaše hlasy do minulého kola. Tři z vás budou odměněni i lístky na Tátofest, který se koná od 29. do 30. května na Domažlicku v Hlohové. Pokud byste se potřebovali nějakým způsobem motivovat a o to více hlasovat do hitparády, tak vězte, že příští týden budeme losovat hlasující, který obdrží lístky na koncert legendárního Davida Byrna na 17. června do O2 Univerzum. Ale nás těší, když hlasujete bez vidiny získané potenciální ceny. Můžete hlasovat pro všech 20 skladeb. Čím víc skladeb hlasujete, tím větší váhu ten váš hlas má. Hitparádu můžete slyšet ve čtvrtek v živě, tak jako dneska, anebo v neděli dopoledne z reprízy. Logicky tak jako dneska, pokud posloucháte i v neděli, nebo jenom v neděli. Pár pozvánek na koncerty, budu velice stručný. Teď jsem položil telefon s kolegou Joskou Sedloněm, který vás zve na zítřejší, tedy 15. května, je to tak, koncert Puma Blue, který jsme si taky nedávno hráli v rámci Music Infinity do Akropole. No a ještě přihřeju polívčičku akcí, který tak nějak jako, že spolu pořádám. Nejprve 26. května v čítárně Unijazz další pokračování kulturně literárního pásma a hlavně besedy s lidmi kolem Rádia 1. Rádio 1 na blízko. 26. května přijde do čítárny Unijazz náš kolega Tadeáš Háger. Multičlověk, takže je na co se těšit v rámci povídání. Určitě, pokud budete mít chvíli a chuť, tak se zastavte. No a potom 29. května v pátek, kousek od Prahy, na Dobříši v kulturním domě proběhne narozeninová party k příležitosti 35. narozenin našeho rádia. Party z DJs Rádia 1, kde budou hrát Douglas Aranes, Babe Ellen, Standa Zima, Josef Sedloň. Takže doražte do Dobříše 29. května v pátek od 8 hodin. Začne beseda a hned potom již zmiňovaní legendární kolegové a kolegyně. Už jsme takovou akci dělali, tuším, že před 2 lety, a vůbec to nebylo špatný, tak doufám, že to vůbec nebude špatný ani letos. No jinak samozřejmě inspiraci k nejrůznějším koncertům a akcím hledejte na webu Rádia 1, nahlédněte taky na spřízněný web kolegyně Kománkové, který se jmenuje protišedi.cz, kde kromě hudby a módy a akcí a trendů, těch správných samozřejmě, naleznete i rubriku Smrt. Ale samozřejmě primárně pozvánky na spoustu kulturních akcí v Praze i v okolí. Nyní je čas, abychom se podívali na 15. místo v hitparádě. Dnes jsou tam Lambrini Girls, explozivní duo z Brightonu. Březnový single, ale zatím 2 týdny v hitparádě. Cult of Celebrity. 15. Posloucháte Rádio 1.

Tolik tedy Lambrini Girls, Cult of Celebrity. No a teď už jedna z novinek, kterou minulý týden v hitparádě nasadil Josef Sedloň, který tady za mě zaskakoval, za což moc děkuji. Jedná se o vermontský projekt Zacka Jamese, Dari Bay, skladba We're Gonna Be Okay. V červnu vyjde jeho druhé album, nazvané Surprise Wish.

Novinka z minulého kola Derry Bay, We're Gonna Be Okay, 14. místo. No a teď už skladba Slug Boy od anonymního britského kolektivu Holy Bones, všem, ve které všto skladbě účinkuje Baxter Dury, toho uvidíme 8. června v Roxy. Drzá věc, Slug Boy na místě 13.

0: Holy Bones a Baxter Dury, Slug Boy, zatím 2 týdny v parádě, 13. místo. O týden déle je v žebříčku Kurt Vile a jeho takový, bych řekl, rozvážnější nezávislý rock'n'roll Chance to Bleed. 29. května mu vyjde nová deska. A 2. září bude v Praze. Tady je Kurt Vile, Chance to Bleed.
1: Radio 1.

Tyjo, tolik refrénů za sebou neměli snad ani holky z naší školky. Nic vezli jim, Kurt Vile, Chance to Bleed. Aktuálně 12. místo v hitparádě Rádia 1 a 2. září přijede do Prahy představit svoji novou desku. Za malou chvíli si pustíme jednu z novinek z minulého kola, britské folkrockové trio Fink, skladbu Wishing for Blue Sky. Ale zatím se ještě doposlechneme toho Kurta Vila. Hezký poslech, hitparádě.

Na Rádiu 1 se aktuálně předvádějí Solvex, někdy známý také jako Too Many DJs, Perfect We Are Not, jejich nový single tohoto bratrského dua z Belgie. Na 10. místě v hitparádě tahle více než 7-minutovka, zatím 3 týdny v žebříčku. No a budou následovat Fuckers, newyorské duo, jejich debutové album s názvem Přehlasované O, doteďka nevím, jak to správně číst, vyšlo na značce Ninja Tune a jejich mix elektronických stylů si představíme zatím 2. týden v hitparádě ve skladbě Butterflies na místě 9.

Tolik newyorská dvojice Fuckers a skladba Butterflies. No a nečekaná spolupráce zpěvačky Jenny Beth a Mikea Patna ve skladbě Look at Me nás čeká asi dnes už naposledy, a to na 8. místě, protože tahle ta věc je v hitparádě 7 týdnů. Tak si ji užijte.

Posloucháte Rádio 1, dozněla Grace Ives a skladba What If, skladba, která je aktuálně na místě 7. A hrajeme si už jí tady 6 týdnů. Polepšila si ze 14 na 7. Z novinek postoupily celkem 3 skladby, Derry Bay a Finka, už jsme si hráli. Teď jsou tady Boards of Canada, který jsem tak nějak doufal, že postoupí. Skotské duo, nový materiál po 13 letech, předzvěst nové desky, která vyjde 29. května, což je za chvilku. Co víc si přát? Tape 05, Boards of Canada, na místě 6.

Nádhera. Nový Boards of Canada, Tape 05. Uvidíme, co deska s názvem Inferno, která vyjde co nevidět. Dostáváme se už k pátému místu, koukám, a tam jsou Future Islands. Kapela z Baltimoru, která letos slaví 20 let své existence a při té příležitosti vydá 22. května, což je vlastně už příští týden, svoji bestovku. Nicméně tam naleznete také nový single s názvem Find Love, který si hrajeme už třetí týden a z osmičky postoupil na pětku.

Tak teď ještě v květnu se můžeme těšit na výběrové album kapely Future Islands. My si hrajeme skladbu Find Love, aktuálně páté místo. Čtyřku obsadila velmi sympatická věc. Projekt Kyoto, který se taky představil v Praze loni. Skladba Warpaint, to už je několikátý single, tuším, že druhý, který si hrajeme v hitparádě. No a projekt Kyoto je zajímavý hlavně tím, že kromě Rohana Heathe, který zajišťuje veškerou produkci, se v tomto projektu nachází Lou Rhodes z kapely Lamb, která tomu těm skladbám dodává ten svůj hlas nezaměnitelný. Jejich druhé album s názvem Black Salt vyšlo letos v dubnu a tady je skladba Warpaint, čtvrté místo v hitparádě Rádia 1.

Ultimate. 10. čtvrtek, 14. května, posloucháte hitparádu Rádia 1, máme za sebou už čtvrté místo, kde byly Kyoto se skladbou Warpaint. Myslím, že už máte plus minus představu, pro jaké skladby hlasovat. Trochu se nám to tady promíchalo na prvních třech místech, což je samozřejmě dobře. Jenom připomínám, že tento pořad můžete slyšet vždy ve čtvrtek ve 20 hodin a následně v neděli v 9 dopoledne, tak jak jste zvyklí. Děkujeme vám za vaše hlasování. Podpořte určitě také vlastně asi nejposlouchanější pořad na Rádiu 1, naší sesterskou hitparádu Velká sedma, což je pořad, který mapuje českou scénu. Pokud budete hlasovat do příštího kola, nebo respektive příští týden do tohoto kola, tak máte šanci získat lístky na koncert Davida Byrna, legendárního zpěváka a tanečníka. Samozřejmě Talking Heads, ten bude vystupovat 17. června v O2 Univerzum. No a pokud jste hlasovali do tohoto kola, tak jste mohli získat lístky na festival Tato Fest, což je rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomahač. Bože, omlouvám se kolegovi Davidovi Pomahačovi za to, že jsem chtěl poangličtit jeho jméno. Máme tady tři výherce, jsou to Patrik Balok, Marek Remeš a Tereza Dražilová. Gratuluju. E-mailem dostanete instrukce, jak si lístek převzít a také se najdete na webu Rádia 1 v sekci Hitparáda dnes po 22. hodině, kdy bude zpřístupněno aktuální pořadí. Ještě doplním, že do hitparády postoupily tři novinky, Derry Bay, Fink a Boards of Canada, a hitparádu opustili naopak Gorillaz, Sofia Cortesis a 505. Dvě novinky se neumístily, MJ Cole a Asta Hiroki. No a bývá dobrým zvykem si taky házet nějaký ty vzpomínkový skladby, teď je na to přesně čas. Já jsem si pustil k práci vhodné album od Tori Amos, myslím to v tom dobrém slova smyslu. Nový album Tori Amos se jmenuje In Time of Dragons, vyšlo 1. května. A je to vlastně takový jednolitý 17-trackový opus. Velmi dobře se to poslouchá. Posuďte sami, jak moc se Tori Amos vrací zpět k tomu zvuku, který měla třeba v roce 2007, kdy vyšlo album s názvem American Doll Posse. A tehdy jsme si hráli v hitparádě single Big Wheel, a zahrajeme si ho i teď jako vzpomínkovou skladbu.

No a po Big Wheel od Tori Amos se vracíme zpět do roku 2026 za Karin Dreyer, Fever Ray, The Lake. Trojka, stejně jako minulý týden, a 7 týdnů v hitparádě.

Massive Attack, Tom Waits, zaslužené druhé místo hitparády Rádia 1, Boots on the Ground. No a na jedničku se vrací minulá pětka, Pussifer, Impetuous, kapela Jamesa Maynarda Keenana, která vydala letos únoru album Normal Isn't. Jinak pana Keenana, to už jsem tady říkal několikrát, můžeme vidět 2. července v Praze s jeho jinou kapelou A Perfect Circle. Tak jo, první místo v hitparádě.

První místo v hitparádě ráda je jedna Pucifer Impetuous. A tady je stručný pohled zpět do dnešního odvysílaného pořadu v podobě rekapitulace.

No a objevili se také Lamp Chop, který chystají novou desku, skladba Weekend, také novinka. Ale chce EZO věc s názvem Samsara Spirals, Asa 808 featuring Throwing Snow.

a na závěr projekt Channel Beats a Song for the Messenger. Tolik novinky. Lamborghini Girls, Cult of Celebrity, 15. místo. Toto je 14. We're Gonna Be Okay od amerického projektu Derry Bay. Novinka z minulého kola. Holy Bones a Baxter Dury, Slug Boy. Jinak Baxter Dury bude řádit 8. června v Roxy. A tohle už je Kurt Weill, Chance to Bleed. Toho uvidíme v Praze také, ale až v září. Minulý týden jsme konkrétně Josef nasadili skladbu Wishing for Blue Sky od Fink, 11. Belgičtí bratři Sovex a jejich skladba Perfect We Are Not, aktuálně 10. A tohle už jsou Fuckers, skladba Butterflies, místo 9. Osmička Jenny Beth featuring Mike Patton, Look at Me. Na 7. místě Grace Ives, What If. Šestka, nový Boards of Canada, Tape 05. Můžeme se těšit po 13 letech na novou desku. Vyjde na konci května. 6. místo. Future Islands budou vydávat svoji best-ofku. Tady je skladba Find Love. 5. místo. Čtvrté místo Warpaint, kapela Kyoto. Třetí místo Fever Ray, The Lake, s podtitulem Cinematic, z soundtracku k filmu The Bride. Dvojka Massive Attack a Tom Waits, Boots on the Ground. A jednička Impetuous Pucifer. Toť vše z dnešní hitparády. Uslyšíme se příští týden 21. května. A něco mi říká, že si zavysíláme s kolegyněnou Kománkovou, na což se ona a konec konců i já velmi těšíme. Mějte se moc hezky a užijte si následující pořad Slip.

učí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishara. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishara. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
4: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
5: Clara Fontan,
6: Nair Fakira,
4: Musgo,
7: Amorante,
6: Mete
4: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a

0: Prodej. Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v Bystru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
5: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!
6: Reklama na Radio 1.
7: Sleep clubbing.
8: Sleep clubbing.
7: Enter the sleep mode.
8: Enter the sleep mode.

0: Možná jste si všimli, že se loni objevilo nový album Fina, Jimmyho Tenora, který už několik desítek let, řekněme, brilantně fúzuje dědictví industriálu, techna, jazzu, big bandu a možná i, když budete chtít, uslyšíte nějaký ozvuky jeho dětství, který strávil hlavně na lyžích. Na albu jedna hostovačka, právě tu jsme vám zahráli, Shine All Night.
1: Což je takové předznamenání dnešního Sleep Clubbingu.
0: Vzíš sluníčka, jak jsme byli nazváni lidmi z kanceláře. Ano, dodnes jsem se z této věci nespamatovala, je sluníčko.
2: Tou hostující zpěvačkou je Florence Adoni, známá taky jako královna kanského frafra gospelu, což mně přijde hrozně pěkný slovo, frafra gospel, což je jenom to, že to je gospel spojený s tradicí národa. Frafra ze severní Gany. No potom přijde duo vždy vtipných vlastně bristolských chlapíků, který se říkají Get Down Services a jejich The Radiator Alan Vega a Revolutionary Corps of Teenage Jesus a jeho stále aktuální vidění, nebo možná i aktuálnější vidění Ameriky. Je to taky bohužel, nebo je to ukázka z bohužel posledního z tého počinu vlastně vydavatelství glasgowského labelu Creeping Band.

0: A nyní muž s maskou z anglického města Darlington, který už od pradávna je přezdíváno do Dirk.
1: To musí být hezký místo.
0: A jeho dávka strašidelného folku nebo outsiderského popu, to je tak jako na výběr. Z jeho druhého alba Dirt Part 2. Mě to dost baví. Říká si Polly from the Dirt.
1: Tak, protože Polly byla jeho maminka. To musela maminku potěšit.
0: Takže po tomhle tom chlapíkovi v masce a krásný foukačce, kterou tam uslyšíte.
1: Si zahrajem písničku o prádelně z třetího společného alba Briana Eana s B.T. Wolf.
0: No a vězte, že informace Nothing Seems to Get Dry in Here je docela dost pro život. Důležitá.
1: A jenom takový jako bonusový kousek informace, že pokud se chystáte v létě cestovat po Belpaese, tak do 2. srpna běží taková dvojjediná světelně zvuková instalace Briana Eana v Parmě. Část je v bývalé nemocnici a část v bývalém klášteře. Nicméně Briana Eana není bývalý zatím ještě vůbec.

and a brain. We never really had a chance. We never had a chance.

0: drip of the pipe keeps me awake at night. But there isn't another room. There's never any room. And I can't get those clothes to dry.
1: Nevím, jak moc je to metafora, jak moc se opravdu bavíme o neschnoucích šatech, nicméně ten tón byl všeříkající a Bitty Wolf Rainy. No, a zdravíme naše posluchače, kteří se už začínají ozývat, zdravíme po nějaké době i do Švédska naší rozrůstající se rodině posluchačské. Přejeme hezký večer. A pokračujeme dál.
2: A v podobný náladě, myslím teda náladě té písně, ne? Tady Janiný.
1: Já mám samozřejmě skvělou náladu, jako vždycky ne, nadmo mi říkají sluníčko.
2: Ještě chvilku zůstanem, čeká nás britský duo Guests a jejich poetická bedroom produkce, která se, jak jsem někde načet nebo zaslech, opírá o jejich filozofii smířeného pokrčení ramen, a to už prostě nejen ta hudba, ale ještě filozofie smířeného pokrčení ramen, to je skvělý. A z aktuálního nového alba si pustíme píseň More Life a potom se přesunem do kopců ke kozám. Melbourneský hudebník slovenského původu Gregor.
1: To jsme ještě tady už taky hráli, takže možná
2: jo,
1: se
2: jo, naštěli jsme hráli. Já jen vím, že jsem ho vždycky měl jako v širším výběru a vždycky jsem ho vykop, tak je dobře, že jsme ho hráli, ale právě jsem si říkal, že
1: zpětně se musíme pochválit za výběr.
2: Že za chvíli se ukáže, proč ho hrajeme teď. Takže Gregor Kompar je slovenského původu a vrací se ke svým rodinným kořenům a funguje to úplně skvěle, takže jsem si myslel, že ho hrajem konečně proto, že prostě si vzal na pomoc svoji babičku a je to pravda. Uslyšíte píseň U brdu kot koza, kde jeho babička Stana prospěvuje takovým zvláštním způsobem vzpomínky nebo vzpomíná na dětství a život v horách. Je to úplně krásná píseň. Takže Guests a Gregor.
3: The point of the heart. The point of the heart, the apex of the heart, makes an angle. So you could say the heart sits in our chest at an angle. The point of the heart.

Det är inte

0: mě. Počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takový.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha, a
1: tak
0: to bude, jo a jo, to
1: jako.
0: Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom,
0: aha,
1: takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak, to je všechno.
2: Tak, a po kozách přijdou tuleni. Zní to divně, ale je to docela zajímavý, ještě jak se teď hezky říká, mezidruhový projekt britského zvukového...
3: Ty jsi za nějaký dotace, veď, na ten pořad.
2: britského zvukového umělce JC, který se říká JC Laser. A je to vlastně hudební interakce mezi improvizujícíma hudebníkama a atlantickými tuleni šedými. Tak kromě těch nahraných tuleňů uslyšíte i elektrickou havajku, flétnu i ony samotné umělce. No a další zastávka na výletě do kazetového světa, protože tohleto album vyšlo vlastně jenom na kazetě a digitálně, bude na Novém Zélandu. Je to experimentální lo-fi projekt někoho, kdo si říká LSD Fundraiser, to S je jako dolar. A jeho kazetové album nese název Palliative Care Entertainment a tak nějak vícevrstavně na tě se věnuje finální etapě našeho života.
3: Jinak vy nám samozřejmě můžete psát, ať už jste tuleni nebo lidé, nebo koza. A máme četovací okýnko na webu radio1.cz, případně máme e-mail studio@radio1.cz.
2: Tak mezi druhá komunikace.
3: Tak, JC Laser a LSD Fundraiser.
4: Holding like constitutions of night, you know, like we were playing like, you know, what is it?

0: teď nás čeká známá píseň War Boba Marleyho, jejíž text je vlastně de facto doslovnou citací projevu etiopského císaře Haile Selassieho, který pronesl na zasedání valného shromáždění OSN. Ale my ji neuslyšíme v té původní verzi z roku 76, ale v aktuální poněkud radikálnější podobě od newyorského experimentárního dua Acceptor.
1: Takže slavný protest song.

0: Posloucháte pořad Sleep Clubbing na Rádiu 1.
1: Tak a po trošku nemilosrdných, except to byla ukázka z australské hudební scény, konkrétně z Melbourne, nejprve trošku proti proudu času kapela The Motives a potom uskupení Blank Statements.
0: Dneska se nám tak nějak schází praní, sušení a různé spotřebiče a celkem blízko k si...
1: Radiátor.
0: Tak, ano, pravda. Blízko k nové skladbě o praní je tady jednočlený anglický projekt Tumble Dryer Babies. Takže budeme sušit. Ta skladba se na to jmenuje You've got a sauna in your house. I've got microplastics in my blood. Má to celý 7 přehrání na YouTube. Je to velmi slavná píseň. A jinak většina desek tady toho projektu je k mání zadarmo na Bandcampu. Vy nám samozřejmě i nadále můžete psát třeba, co jste si posledně koupili za hudbu.
1: Ten chlapík vlastně chrlí, myslím, že minimálně jedno album ročně, ale většinou dvě.

0: hrála moc hezká skladba Killer Kid in the Camaro z nového alba San Franciských Cindy. Myslím, že z něho ještě zahrajem něco dalšího. No a teď šup do Turína za Stefano Murgiou, nebo Murgiou, což je italský lo-fi avantgardista, který si ale říká Esepienne a poutá singlem 1999 na své letní nové album.
1: Tak, SPN jako SPN, což je mimo jiné zkrátka silní partikuláry nesuno, takže žádná zvláštní znamení. Asi když popisuješ nějakého padoucha.
0: Jo, nemá jizvu ani znamenko velikosti dolaru. No a v drobný rezonanci se skvělým, ale opravdu skvělým koncertem Alana Sparrowhawka v KD Krakov, což už teda opravdu se zdálo, jako že to je trošku v Polsku. A zároveň připomínka vlastně jednoho z vůbec posledních koncertů Low v Evropě, Disappearing. Ten koncert byl 7.5.22 v Kodani.

0: ty jednoduché věci jsou prostě skvělý. Posloucháte Rádio 1.
1: A to, co jste poslouchali, byly American Analog Set a raritní skladba Lincoln. A čekají nás dva čerstvé debity. Britský digitální umělec Eric Truss v digitálním světě přezdívaný Shardcore svou poměrně dost zneklidňující prvotinu nazval On The Hill a potom budou nizozemští takový jako excentrici folkový, který se říkají From Two a ty zas přicházejí s albem Indie Stock.
0: Stock. Drás Lieferman a From Two The Pace.
2: A lot of people don't realize what's really going on. They view life as a bunch of unconnected incidents and things. They don't realize that there's this like lattice of coincidence that lays on top of everything. It's all part of a cosmic unconsciousness.

0: A teď, když nemůžeme mít banjo, tak budeme mít aspoň ukulele. A začíná s ním starší píseň AF 3, 4, 5, 8 od mých oblíbenců Dua de Limignanas z francouzského Perpignanu. A po 9 letech se s novou deskou ozvali Los Angeleští Gun Outfit a nám nezbyde, než si s nimi poprukovat So Easy to Love. No a potom to bude naprostá nádhera. Po 16 letech a mnoha peripetích, to album už bylo prý de facto hotový v roce 2019, ale vyšlo až teď, vydal desku brazilský zpěvák a herec Seu Jorge. Album se trošku liší od jeho předchozí tvorby, ale je naprosto skvělý. Pustíme si ho dohromady s Beckem v písni Riverman.
1: Je to předělávka slavné skladby Nicka Drakea. Jinak to album produkoval Mario Cadato Jr., který ho znáte z The Sex Beastie Boys a točil i z Bjork a tak dále. Takže The Limignanas, Gun Outfit a Seu Jorge s Beckem.

0: Tak poněkud rozblažovací píseň Rivermen, aspoň v téhle podobě, velmi rozblažovací. Pokračujeme dál. Sacré Cœur je instrumentální a skvělá parta z Itálie. Když jsou ponecháni o samotě, tak zní jako soundtracky ke starým italským filmům a když jim přečte Hugo Reis, tak vznikne spojení Fatalists a občas mají různý další hosty. My si je zahrajeme s Hoyim Gelbem a Stevem Shellym. Je to prostě krása. Až skoro vařenice.
1: No, tady je tak jako smutný trochu, že Jana strašně to slovo chtěla říct, ale nechala si ho až sem. A tohle prostě vařenice není ani náhodou.
0: Protože Petr dá do placu slovo vařenice, kterým se snažil označit nějakou jako působivou píseň, což mě na několik dnů vyřadilo z provozu a samozřejmě jsem se s vámi musela podělit, protože takovou věc jako vařenici si nemohu nechat pro sebe.
1: No prostě, když někdo vyváří, je to vařenice. Ale vrátíme se k Sacré Cœur a zkuste si nepředstavovat ty minimálně dva černé oslíky, co čekají před nahrávacím studiem.
0: A potom ještě remix skladby Needly Dare od Steve'a Gana, který
1: má na svědomí Sonic Boom.

0: zbývá poslední zhruba čtvrtina slípka bingo číslo 97. Stý díl se blíží a bávám se, že nebude ničím výjimečný.
1: Jak to každý díl je výjimečný?
0: Samozřejmě, ale nebude výjimečnější než všech těch 90 před ním. Pokud se samozřejmě jako vůbec dopinožíme.
1: No a teď je připravená taková hezky složená skladebná dvojice z mých...
0: Hezky si to složil, ano, pochval se.
1: Z mých oblíbenců, který spolu vlastně úplně tak nesouvisejí, ale dohromady jim to hezky sluší. Takže nejdřív transatlantický duo Cuneiform Tapes, píseň Planted Boys prvního alba, jsou jediní svého druhu. A pak bratři Rejdovic z East Kilbridge, což je takový maloměsto na okraji, nebo už možná spíš předměstí Glasgow.

0: Chains EP, který vyšlo k Record Store Day. Skladební dvojice, jak odborný hlas opravil ten špatně použitý termín. Posloucháte Sleep Clubbing?
1: Celý život si to jenom myslela špatně.
0: No, ty jsi to říkal celou dobu blbě, já jsem to neříkala vůbec nijak, ale zřejmě špatný vzdělávací ústav. Takže po skladebních dvojicích na konci nalámeme nějaké to srdce. Už před mnoha dekádami vydal Nick Cave znamenité coverové album Kicking Against the Pricks a je tam 12 věcí a my pro vás máme skladbu z roku 68, kterou napsal Johnny Cash, jmenuje se The Singer.

0: Tolik Nick Cave a jeho verze skladby The Singer.
1: No a hned z čerstva přidáme krásnou píseň Waiting for Train Again z letošního alba Rarit Epic soundtracka. A když nic jiného, tak si pamatujte, I am still waiting, I will never stop waiting.

0: Zdravíme posluchačstvo, které píše nejspíše z Nového Města na Moravě, pokud nelže server. Forget my soul. Nick Cave, mocná síla, pravil posluchač nebo posluchačka. S čímž nelze než souhlasit. Ještě tady máme jednu poměrně mocnou záležitost. Budem se pomalu chýlit k závěru. Co?
1: Jo, začínáme končit. Tak, tak příště zase za 14 dní a na úplný konec jsme si přichystali takovou drobně návodnou skladbu Joseph van Wissema, která se jmenuje How You Must Enter Into Suffering. Takže příjemný zbytek večera a mějte se fajn.
0: Ano, připomíná mi to jistého lékaře, který tvrdí, že smyslem lidského života je trpět. Takže naslyšenou a jinak samozřejmě i tenhle záznam bude na Mixcloudu Rádia jednak poslechu za pár dnů, stejně jako předchozích mnoho desítek dílů.

true blacks. I am the true.

0: Himba i Švíks, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachuličku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: ale ty broušní diamanty.
1: Rybí vývar získáme jedině z rybí hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Tam nechám, není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

0: slyškuju. Nemohu vyloštit tuhle šifru. Zapomněl jsem hlavní číselný kód.
1: Ale pane Bonde, hlavní číselný kód je přeci 91,9.
0: He?